0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Comfort-group.cz

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Rádio.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
1: www.autoradce.cz, váš autorizovaný servisní partner Škoda.
2: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Řidičky i řidiči autobusů
10: Wanted. Wanted.
9: Dopravní podnik města Jihlavy přijme řidiče do svého týmu. U nás dostaneš smlouvu na dobu neurčitou, 25 dní dovolené a náborový příspěvek až 40 tisíc. Pojď s námi vozit Jihlavu. Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu D platíme my. Další informace a benefity najdeš na dpmj.cz. Dopravní podnik města Jihlavy.
8: Česká volejbalová reprezentace míří do Jihlavy. Od 12. do 14. června se v Horánské aréně představí česká mužská reprezentace v rámci turnaje Evropské volejbalové ligy. Čekají vás napínavé souboje, skvělá atmosféra a špičkový evropský volejbal. Přijďte podpořit český tým v boji o vítězství a nenechte si ujít volejbalovou událost roku na Vysočině. Vstupenky k dostání v síti Ticketportál. Buďte součástí hry!
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
14: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hypotéky znovu zdražují a lidé si měsíčně připlatí stovky korun. Průměrná sazba hypoték na začátku června stoupla na 5,3%. Podle ekonomů jde oproti minulému měsíci o další zdražení úvěrů na bydlení. Modelová splátka hypotéky na 3,5 milionu korun vzrostla od března o více než 800 korun měsíčně. Vyšší sazby tak dál komplikují dostupnost vlastního bydlení pro řadu domácností. Vláda chce opět řešit financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Tématem bude plánovaný převod financování obou institucí z koncesionářských poplatků na stát. Ředitelé ČT Hynek Chudárek i Českého rozhlasu René Zavoral se změnou dlouhodobě nesouhlasí. Obávají se hlavně větší závislosti veřejnoprávních médií na politické moci. Čeští fotbalisté před mistrovstvím světa absolvovali mediální povinnosti FIFA. Reprezentanti na základně v Dallasu podstoupili oficiální mediální den. Hráči čekalo focení, natáčení i speciální propagační spoty před startem šampionátu. Fotbalisté během programu předváděli například i své typické oslavy vstřelených gólů. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Vesnicí roku na Vysočině Osová býtýška na Žďársku a postupuje do celostátního finále. Zvítězila v konkurenci 18 obcí, které se o titul ucházely. Komise ji ocenila za péči o veřejný prostor, živou komunitu a rozvoj venkova v duchu tradic i moderního života. Minulý rok krajské kolo na Vysočině vyhrálo Dolní město na Havlíčkobrodsku. Další podrobnosti najdete na webu Hit Rádia Vysočina. Sluníčko se schovalo za mraky a na Vysočinu se dostavily zase přehánky a déšť. Ty by měly panovat podle aktuální předpovědi po celý pracovní týden. Lokálně se dnes mohou objevit také bouřky a teploměr nám v maximech ukáže do 24.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Začíná nový den. Kámen.
2: Kámen?
3: Zde.
1: Kámen.
2: Zde.
1: Držu mu.
4: Jak to napadlo?
1: No, začíná nový den?
4: Tak jo.
2: Ach, jo.
1: To bylo začíná noc přeci, že jo?
2: No, tak,
1: no tak u nás začíná nový den. My jsme rádi, že jste si nás naladili. Krásné ráno i vám, kdo jste u rádia. Písničky máme. Black Eyed Peas, Where is the Love? Tím začínáme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Where is the love? Na Hit Radio Black Eyed Peas 6.06 a já se ptám, where is to teplo? Na dnešek slibovali, nebo na dnešní noc slibovali tropickou noc přes 20 stupňů, tak si říkám, kde to je, protože ráno mi teplo mě ukazovalo 16. Tak jak to vypadalo u vás, co?
1: Já jsem upřímně vůbec nějakou teplotu v místnosti nebo venku nevnímala, protože já jsem celý den toho měla tolik, že když jsem se pak konečně v 10:30 zastavila a mohla si sednout, tak to byla bomba.
0: No tak počkej, tak to já jsem teda vnímal hodně, protože včera večer člověk jenom seděl a mrkal a já jsem byl úplně orosený. Co u Davidu?
2: Bylo vedro, no. Taky jsem si včera říkal, že byla takový první tropický večer.
0: A bylo to takový upatlaný prostě.
2: Nepříjemný.
0: Člověk se musel opláknout, aby pak mohl jít vůbec do postele. No, takže by mě zajímalo, kde je teda těch 20 stupňů teďka aktuálně. Protože meteorologové to slibovali, tak pojďme na to přijít. Tak můžeme na to přijít v minutě šampionů, jo. Tak pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste, jak se vám na dnešek spalo a kolik je právě teď u vás stupňů, to číslo. Kam to napsat, znáte?
1: 777-937-777. My pak budeme mít 60 sekund na všechny zprávy od vás. Uslyšíte se tady u nás v rádiu, tak šup.
0: Tak nám napište a doufám, že najdeme to místo, kde byla ta tropická noc, kde je aktuálně přes 20 stupňů. Teď další muzika. Něco na úterní ránko, tohle je parádní Miles Smith. Nice to meet you. Tak jdeme na to, hezký ránko.

0: Miles Smith, Nice to meet you, tak hledali jsme a našli jsme. Ptali jsme se, jestli u vás bylo více jak 20 stupňů, případně kolik je u vás aktuálně a jak se vám na dnešek spalo. Začíná minuta šampionů teď.
1: Wendy Písek, spalo se dobře a aktuálně mají 17,5 stupně.
0: Honza Broumov, vyspal se všelijak, je u nich 17,5.
1: Simča Beroun, 19,5 stupně, bohužel má tento týden noční.
0: Eva Ledeč nad Sázovou, nespalo se, bylo hrozné vedro, teď je 16.
1: Lenka, Bílý potok pod Smrkem, ráno v 5 hodin bylo 20 stupňů.
0: A to je ončo. Milena, Nové město nad Metují, v 10:30 upadla do komatu a vzbudila se před budíkem v 5 ráno. Aktuálně mají 19,9 stupňů.
1: Eva, Ostrava, 13 stupňů.
0: Martin Lukavec, u Fulneku 9.
1: Tomáš Třinec, 15 stupňů.
0: Wendy Husinec u Prachatici, 23 stupňů, bylo horko v noci.
1: Andy Praha 9, spalo se hůře a mají teď 18 stupňů.
0: Zdeněk Kamenice, už ve službě a Holešovice, 21,5 stupně. No tak někde teda ta noc tropická byla a dopadlo to. U nás tady, odkud vysíláme, Praha hlásí 18 stupňů. A hlásíme taky další hity, One Direction, 6 hodin. 12 minut, s vámi Michal, Jasmin a David a my vám přejeme krásné ránko.

0: Plamen. Na Hit Rádiu 6 hodin 18 minut, posloucháte Snídaní šampionů. Česko hostilo hokejový šampionát 2 roky zpátky, rok 2024, to jsme brali zlato. No a už víme, kdy u nás bude další mistrovství. Údajně by to mělo být v roce 2031, to prozradil jeden slovinský funkcionář. Slováci v roce 2029. Tak si říkám, kolik nám vlastně bude za těch 5 let v roce 2031? Kolik nám bude? Počkej, já si mám u sebe.
1: Těžký
0: počtevěc. No tak jako dojdu si ve 40 na pivko klobásku a se dát dobrý hokej, no.
2: Takhle, ono to není za tak dlouho, jak by se mohlo zdát, že jo? Člověk si řekne 2030, pane bože, ale ono to je vlastně za 5 let, 2031, že jo?
0: 31, to je masakr. To by bude 30, Jasmin?
1: No, trošku přidej,
0: Davide,
1: ale dobře.
0: To by bude taky skoro 40, já budu 40tník, no.
2: No hlavně důležitý je, že kapitánu Romanu Červenkovi bude v té době 45 let. A hádám, ještě furt bude hrát.
0: Mladej kluk. A na druhou stranu taky už konečně víme, co odpovídat na tu trapnou otázku z pracovních pohovorů. A kde se vidíte za 5 let? No normálně, po tu aréně na hokej, ne?
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
0: Senkor.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
12: Hele, co City Park?
11: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
12: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
11: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
12: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
13: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
14: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: XXL výprodej v online shop.cz.
19: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 100. kilometru stojí porouchané auto, projíždějte s opatrností. A pozor na nehodu mezi Hlavou a Velkým Beranovem u odbočky na Henčov, počítejte s omezením.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Vysočina.

0: Baby Goodbye. Na Hit Rádiu posloucháte Snídaní šampionů přesně o 6:30.
1: Ranní update.
0: A ten je Davidu.
2: Apple na vývojářské konferenci představuje výrazně vylepšenou Siri. Firma oznámila modernizaci své hlasové asistentky, která nově dostane pokročilé funkce umělé inteligence. Vylepšená verze Siri AI má lépe porozumět hlasovým pokynům a pracovat s obsahem přímo na obrazovce. Českým turistkám hrozí pokuta za koupání v chráněném tatranském plese. Dvě české turistky se koupaly nahé v jednom z chráněných horských jezer ve Vysokých Tatrách, kde je koupání přísně zakázáno. Na případ upozornili správci Národního parku, kteří zveřejnili i video jejich chování.
0: Video kde?
2: Vítěz Eurojackpotu už má na účtu miliardovou výhru. Sázející, který koncem května vyhrál rekordních 2,9 miliardy korun, už peníze obdržel. Po srážce 15% daně mu na účet dorazilo zhruba 2,5 miliardy. Podle sázkové společnosti Allwin Česko může s výhrou nakládat postupně nebo jednorázově. A to je přesně ta otázka, co mám na vás, no. I naše posluchače. Jestli kdybyste vyhráli takovýhle obří peníze, jestli byste si nechali je poslat rovnou všechny na účet, chci to všechno rozdířit hned, a nebo byste si dali takovou nějakou, jakoby, nějaký splátkový kalendář třeba po 5-10 milionech.
0: Tak dám přednost Jasmin.
3: Já bych chtěla splátkový kalendář.
0: Fakt? Já bych to vybral v 500 a narval bych to do sklepa. No ale takhle, já jsem si představil spíš jinou věc. Jo. Všichni známe ten skvělý pocit, když nám na telefonu pípne notifikace. Příchozí platba.
4: No jo.
0: Si představ, jak to vypadalo u toho borce. Jo. Vešlo se mu to house numero vůbec na display do té notifikace.
2: Scrollovat.
0: Hodně nul, no. Tak závidíme a přejeme. Bellbook and Candle Rescue Me 6:32 na Hit Rádiu. Krásné ránko.

Dal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát.

0: Hit Radio, 8 minut po půl sedmé.
1: Dobré ráno.
2: Dneska ráno mě úplně rozhodila jedna informace a věřím, že nebudu jediná, koho rozhodí.
0: Já jsem si říkal, že jsi nějaká nesvážený, no. Jsi ve své kůži.
1: Jsi divná.
0: Já to říct nechtěl, ale tak, co tam máš?
2: No tak, věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% DNA. Jakože když se řekne geneticky příbuzný, tak si představíme psa, opici nějakou a tak. Mimochodem teda, se psem sdílíme asi 84% DNA s kočkou.
0: Počkej, zpátky k těm banánům.
2: Ne, tam se dostaneme. S kočkou přes 90 a se šimpanzem skoro 99, což jako všechno dává smysl, ale
0: jasně.
2: Pak je ten banán.
0: Tak ten banán, no, tak jako u nás chlapů to docela chápu, že jo, nám jako zakrnilej kousek zbyl.
1: Slabej,
0: že jo, no, ale, takže 60% banán, no, tak já nevím, z kolika ti procent se cítíš dneska na banán, Jasmin?
2: Tak vzhledem k tomu, že jsem banán měla doma ráno k snídani, tak fakt? Já nevím, jestli to je nějaký jako rodinný setkání, nebo jestli to je opravdu snídaně, nebo co.
1: Posnídala bližního svého.
0: Ježiš, tak to zní teda hrozně, no.
2: Ne, ale je to hrozný, samozřejmě, abych to vysvětlila, jo. Tak nejde o to, že jsme z poloviny ovoce, nebo z víc než poloviny, ale prý prostě máme s rostlinama společný některý základní geny a buněční procesy, protože veškerý život na zemi má společný kořeny.
0: Pane
2: ale jako,
0: bože.
2: Že tam máme zrovna banán.
0: Pane bože.
2: To je perfektní.
0: Pak jsi říkala, že tam jsou teda kočky?
2: 84% je pes, kočka přes 90% a šimpanz 99%.
0: 99%, tak tam to vlastně taky docela chápu.
2: Šimpanz, banán.
0: Šimpanz, banán. Taky, ale jako 99% s člověkem, no, tak kdyby tam bylo 100% navíc, tak by uměli mluvit, no. Ale oni si prostě řekli, ale mluvit nebudem platit daně.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
8: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
9: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem.
12: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
13: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
14: Dotace z Fatre jsou zpět.
15: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
14: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
15: Ti, co sousedům staví novostavbu.
14: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
16: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
14: Nábytek a koberce Aeto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aeto, Znojemská ulice, Jihlava.
4: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
3: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
17: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
18: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Velký pozor, aktuálně dávejte na silnici mezi Hlavou a Velkým Beranovem. U odbočky na Henčov narazila dodávka do svodidel. Počítejte tam s omezením. Šťastnou cestu všem.
21: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
4: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Něco tanečního na úterní ráno, Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive. Tohle je Hit Radio 651.
1: Jak už jsme vám říkali, tak tenhle týden startuje mistrovství světa ve fotbale. Vy se ho můžete vychutnat na úplně nový televizi. Můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun. No a chceme za to jedinou věc. Když půjdete na náš web, registrujete se tam a napíšete nám historku z nějakého vašeho stěhování. A v pátek jeden z vás tady ve snídaní šampionů vyhraje tuhle telku za 23 táců.
0: Velká paráda. No tak třeba Martina nám napsala. Stěhovala jsem se s dcerkama před rokem do nového bytu. Při stěhování nám až ke konci přijel pomoci můj švagr. Měla jsem na chodbě pytle na vyhození a zároveň pytle, do kterých jsme dávali důležité věci. Asi ho to už nebavilo a tak spěchal honem, aby už byt byl vyklizený. Pytle odnesl a já večer při přebírání zjistila, že doma mám pytel s odpadky a věcmi na výhoz, ale doklady, vysvědčení, očko, váky, pasy a tak dále vyhodil do popelnice. Nestěhovali jsme se daleko. V noci s baterkou jsem se přistavila židličku, protože jsem mrňavá a hledala náš pytel v popelnicích, kde byly naše doklady. Úsměvné bylo, že vedle mě hledal také cosi pán, ale doklady to asi nebyly. Očkem jsme pozorovali, co kdo vytáhne. Já měla štěstí, našla jsem. Televizi máme malinkou a nová do našeho podnájmu by se nám hodila.
1: Tak tvůj, tvůj, tvůj. A pokud si vymyslíte, že máte nějakou lepší stěhovací historku, tak nám ji taky můžete poslat na web a soutěžit.
0: Detaily, podrobnosti na webu hitradio.cz.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: spolehlivé auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Dobré zprávy z Jihlavy.
2: Do Jihlavy se o víkendech jezdí zase o něco pohodlněji. Od června město zrušilo sobotní platby za parkování. Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu se tak celý víkend nebo o svátcích může parkovat bez poplatku. Cílem je usnadnit cestu lidem, kteří jedou do Jihlavy za nákupy, službami, kulturou nebo na návštěvu příbuzných. Podrobnosti na webu jihlava.cz/parkování.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
6: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nakupovat nemovitosti se vyplácí stále míň. Nevýhodnost investic do nemovitostí určených k bydlení se na jaře prohloubila na nejvyšší úroveň za poslední 2 roky. Na pokles mají vliv vyšší úroky hypoték i rostoucí výnosy státních dluhopisů. Výnosy z nájmů naopak zůstávají téměř beze změny. Nejvyšší zisk z nájemního bydlení nabízí Ústí nad Labem, nejnižší naopak Brno a Praha. Obětí nehody v Bulharsku po nelegálním závodu přibývá, počet mrtvých při páteční nehodě autobusu vzrostl na 4. Podle vyšetřovatelů měli nelegální pouliční závod organizovat 2 Bulhaři s českými řidičskými průkazy. Místní média uvádí, že české doklady si pořídili kvůli snažšímu získání řidičského oprávnění. Případem se dál zabývají bulharské úřady. Polské úřady zabavily rekordní zásilku více než tuny heroinu. Polské celní a bezpečnostní složky ji objevily v přístavním městě Gdyně na pobřeží Baltu. Hodnota zabavených drog byla podle médií odhadnuta na více než 1 miliardu korun. Podle polských médií jde o rekordní zásilku pašovaného heroinu v zemi. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Pelhřimov čekají od čtvrtka dopravní problémy. Vypukne tam oprava Požárnické ulice. Tou projdou inženýrské sítě, silnice i chodníky. Měnit se bude také veřejné osvětlení a upravovat zeleň. Jako první se uzavře křižovatka ulic Cholosiova, Požárnická a Rosolova. Pracovat se bude i u budovy hasičů, a to až do poloviny září. S omezením musí počítat nejen řidiči, ale také cestující autobusových linek. A počasí. Vysočinu zaleje déšť a přehánky. Objevovat by se měly v našem kraji po celý pracovní týden. Dnes se může objevit i bouřka a teploty půjdou postupně dolů. Naměříme do 24, zítra do 17 stupňů.
12: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
13: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Dobré ránko.
15: Krásný úterní ráno.
14: 7 hodin, k tomu 2 minutky. My vás tady zdravíme, samozřejmě i vás, kdo jste dorazil až teď. Děkujeme, že posloucháte. Miraj, cesta z města a za chvíli taky nějaké nepříjemné historky.
15: No nepříjemný, který se možná proměnili časem v příjemný.
14: Tak, počkejte na to.
13: Hit Radio Vysočina.

0: Posloucháte S Bohem práci ve známém gestu. Tohle jsou Miraj, Cesta z města na Hit Rádiu. 7.06, hezké ránko. Posloucháte Snídaní šampionu a já vám musím něco říct. Já normálně letos nosím smůlu.
1: Tak čím tentokrát?
0: Fakt, já když se někde objevím, tak přinesu smůlu. Na každou svatbu, kam letos jedu, tam se stane nějaká pohroma, jo?
1: Doufám, že tě teď poslouchají nějaký tví klienti a ruší hnedka volají, pardon, nepůjde
0: to. Nepůjde, pomlouváme se. Mám příběh ze soboty, já jsem na to úplně včera zapomněl, já jsem vám to chtěl říct včera, tak přináším dneska, jo. Svatba u Karlových Varů, Otovice se to myslím jmenovalo. Tak a teďka měli novomanžele nachystaný champagne shower, jo. Tak, šli jsme, svolali jsme ty lidi.
2: Co to je champagne shower, ještě řekni?
0: Jsou to poskládaný sklenice na sobě a ty leješ vlastně to šampaňský do té jedné nahoře a ono to takhle jako taková pyramida, že to teče dolů.
2: Mm-hmm.
0: Jo. No. Tak ženich natlakoval tu lahev, jo, za ním má připravený ohňostroje, nějaký takovýhle věci, natlakoval tu lahev a udělal to. Jo? A letělo to nahoru, ten špunt, a vrátil se zpátky a normálně on trefil tu sklenici, hele, a všechny sklenice rozsekaný, ne? A teďka já jsem si říkal, tak to je asi součástí toho, ne? A on se chytil za hlavu a říká, do prčic, jo. No, a já jsem samozřejmě, nechci se smát, protože je to nepříjemný, že jo? Ale já to nevydržel. Já jsem byl první, protože já jsem stál vedle připravený, že pustím už tu hudbu k tomu. A já jsem normálně vyprsk smíchy, šel jsem za ním a říkám, kamaráde, tohle je vlastně strašně skvělá věc, která se mohla stát, protože na tohle, až budete třeba za 50 let vzpomínat a řeknete si, ale víš, jak jsi tam poslal toho špunta, jak jsi rozstřískal ty sklenice. Jo, takže vlastně tím jsem se chtěl dostat, že vlastně každá nějaká takováhle špatná věc v tu chvíli, kde nejde o život, tak je parádní věc na vyprávění historek, jo?
1: Mě strašně baví, jak si tady Michal strká ty prsty do té pusy a dělá ty zvukový efekty, můžeš dát ještě do třetice.
0: Tak počkej.
1: Perfektní.
2: Navíc se říká, že střepy přináší štěstí.
0: No, tak i takhle, to tam někdo prones tady tu hlášku a říkal jsem si, tak jako tady bude hodně štěstí. No a tak mě napadlo, že bych se zeptal vás, kdo nás posloucháte, případně i vás tady ve studiu, jestli máte nějakou historku, že jste si fakt řekli v tu chvíli, ty bláho, tak to je konec světa, to mě mrzí, že se něco rozbilo, ale teď z toho žijete vlastně pořád, jo, že to vyprávíte v té hospodě, že to vyprávíte na těch rodinných sešlostech, jo, že vlastně ta pohroma, já to beru tak, že ta nějaká pohroma, která tě naštve v tu chvíli, tak naopak to beru jako, že se o tom bude jednou dobře bavit.
1: Já asi nemám něco takhle jako fakt dobrýho, ale byla jsem jednou s nějakýma holčinama na takovém focení v krásných dlouhých šatech na takovém mole u jezera. No a já jsem prostě jouda, jak jsem tam zaškobrtla a schodila jsem samu sebe a všechny ty další holky do vody. Teďka make-up v tahu, vlasy v tahu, šaty v tahu, prostě všechno. Tak jako byli jsme nejdřív trošku naštvaný, respektive oni byli trošku naštvaní na mě, ale pak vlastně jsme se tak strašně smáli a tak rádi na to vzpomínáme, že je to super.
0: Ale když nejde život, tak jde o nic. Jak se říká.
2: A navíc máš dneska o čem vyprávět.
1: No,
0: přesně. Tak by nás zajímalo, vy, kdo nás posloucháte, vy, kdo jste u rádia, 100% máte nějakou takovou historku. Co bylo v tu konkrétní chvíli? Absolutní katastrofa, ale teď to vyprávíte. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku, ideálně, na 777-937-777 přes WhatsApp a pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, budeme rádi i za zprávu. Tak hledáme tady ty vaše historky. Pojďte zaspomínat. David Guetta, tady svým Stones and I, Gone, Gone, Gone, v 7 hodin 10 minut. Hezké ráno.

0: Just Dance. Lady Gaga. 7.17, ladíte Hit Radio, dobré ránko. Pohromy, ze kterých teď máte super historky k vyprávění. Hledáme ty vaše a našli jsme. Přišlo od vás spoustu hlasovek a spoustu zpráv, tak začínáme tou první. Ahoj, nedávno jsem vrtala několik poliček a tou poslední jsem se dovrtala do kabelu elektřiny. Týden jsme nesvítili, ale zase byla večerní romantika. Hezký den, Verča. PS, samozřejmě oprava byla na manželovi a to je přesně ono. To je přesně ono, jaký manžel připomene za těch 20-30 let. Ale pamatuješ, jak se snažila vyvrtat tu díru na tu poličku, jak jsme nesvítili? To je ončo.
1: Peťa píše, ahoj rádio, byli jsme se ségrou ještě malé, házeli jsme si doma balonky a rozbili jsme terárium, v kterém bydlel náš králík Lojza. No mysleli jsme si, že dostaneme, co si zasloužíme, tak jsme se to snažili napravit a začali jsme lepítkama lepit to terárium jako pucle. Když nás u toho chytil táta, vyprskl smíchy, chudákovi nic jiného nezbývalo, než koupit klec a my byli strašně bez sebe, co se bude dít a samozřejmě nedělo se nic, ani jsme nedostali, co si zasloužíme. Když si na to dneska vzpomenu, tak jsem celkem ráda, že jsme nerozbili okno, které bylo na druhé straně pokojíčku.
0: Hezky. Taky píše David z Brna. Ránko, týme. Já byl jednou přes noc před několika lety u jisté dámy přes noc po firmní akci, takže jsem byl plný piva a jídla. Po krásné noci následovalo klasické ráno u nějaké neřesti a následně odchod na toaletu si ulevit. Všechno v pořádku, spokojenost, akorát jsem jí tam ucpal záchod a ona neměla doma zvon, tak jsem zdrhnul rudy až na zadku. Ale pak jsme se ještě párkrát viděli i u mě doma a vše v pořádku, i záchod. A upřímně jsme se tomu zasmáli. To píše David z Brna.
1: Ještě tady máme pár hlasovek, jedna je ze zahraničí. Od Kateřiny.
0: Od Kateřiny, už to hledám. Tak tady to máme.
2: Ahojte, no tak moja historka nie je úplne takéhoto rázu, ale ako asi 11-ročná som sa, prosím pekne, tak nejak zahladila do spolužiaka, ktorému som napísala romantickú básničku, ale samozrejme spolužiak mi neopätoval city, takže to bolo na štýl, že chce byť iba kamarát. No a vlastne aj tento rok na stretávke som to tam recitovala spolužiakom a máme teda spolu, myslím si, že celkom pekný kamarátsky vzťah s mou bývalou láskou. Takže asi tak. Pozdravuje Katka.
0: Co říkala? Jsi rozuměl? Já si dělám legraci. Děkujeme za hlasovku. Tak máme tady ještě hlasovku od Lucie.
3: Ahojky, tady Lucie. Tak my jsme měli svatbu v červenci a samozřejmě, kdo se první opil, byl můj manžel a samozřejmě šel jako první spát, takže já tam se všema těma hostama musela být sama. No a druhý, kdo se picnul, byl jeho bratr, který nám na zahradě popil rajčata a aspoň nám teda potom hezky rostly, ale to je takový story, na který nikdo nezapomene, že nám švagr na zahradě po svatbě popil rajčata a manžel šel jako první spát. Takže a nevěsta byla do 2:30 ráno vzhůru. Takže to je taky výborný zážitek ze svatby. Pa, pa.
0: Mně se líbí, jak se tomu Lucie smála, to je přesně ono, o čem jsem se bavil, jo? Že v tu chvíli si myslím, dokážu se do tebe, Lucie, vžít, že ti úplně do smíchu nebylo, jo? Ten tady prostě úplně nalitej, ten tady prostě v zámku s rajčatama, jo? Ale teď vzpomínáme na to a máme parádní historku.
1: To byla tehda paráda, jak jsem popil do těch rajčat.
0: Dermot Kennedy, Kiss Me, tohle je Hit Radio v 7.21. Hezké ráno.

0: Dermot Kennedy, Kiss Me, 7.24 a už za malou chvíli. Za nějakých 10-12 minut budete soutěžit o další lístky na festák Vysočina Fest. O tom bude rychlá pitka, tak zůstaňte u rádia, pokud chcete vyrazit, máme pro vás další 4 lupeny. Co pro vás máme dál, je parádní muzika Linkin Park, Breaking the Habit, taky Taylor Swift. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách, přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Krono.
3: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
12: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
13: Kapely Činasky.
14: My máme rádi víno.
13: Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
12: Vysočina Fest.
13: Největší multižánrový festival našeho kraje.
12: A vy budete u toho.
13: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
15: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
17: Senkor.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Opatrnost to chce stále. Po nehodě na silnici mezi Hlavou a Velkým Beranovem u odbočky na Henčov narazila dodávka do svodidel. Přejeme šťastnou cestu a hlavně v pořádku dojeďte.
17: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Budu se opakovat, ale asi mi dáte za pravdu, tyhle starý Linkiny miluju. Breaking the Habit, Linkin Park 7.33, posloucháte Hit Radio, hezké ránko, je tady David a ten pro vás má ranní update.
1: Ranní update. Finále NBA v New Yorku láká, ale ceny vstupenek berou dech. Madison Square Garden hostí finálové zápasy basketbalové NBA a zájem fanoušků je obrovský. Nejlevnější lístky stojí přes 100 000 korun, ty u hřiště jdou až do milionu. Zápasy Knicks tak patří k nejdražším sportovním událostem v historii ligy. Rusko kvůli Putinovi omezuje kamerový systém v Moskvě. Kreml podle médií zpřísnil práci s kamerami v hlavním městě a část systému odpojil od internetu. Důvodem mají být obavy, že by mohly prozradit pohyby prezidenta Vladimíra Putina. Bill Gates chce rozdat celý svůj majetek během 20 let. Zakladatel Microsoftu oznámil, že v příštích dvou dekádách postupně rozdá své miliardy na charitu. Dlouhodobě patří mezi největší světové filantropy a jeho nadace financuje projekty po celém světě.
0: Takže jaká je hodnota majetku Billa Gates?
1: No zajímavé je, že když jsme se tady před chvílí rozplývali nad tou výhrou v Eurojackpotu 2,5 miliardy, tak vězte, že Bill Gates má 100 miliard a ještě k tomu v dolarech.
2: Mě baví, že je to asi teda jediný člověk na světě, co se zbudí s tím, že si řekne, jak utratit pár miliard, abych byl chudší.
1: Jako to skoro nejde.
0: Přesně, sakra, za co dneska utratím 3 miliardy?
1: A zase na druhou stranu dobře, že to dává na dobrou věc a nerozhazuje to za blbosti, že jo?
0: To je tak. Proti třeba Taylor Swift, že jo? Mimochodem, nejbohatší hudebnice v historii, já jsem tady hledal, já jsem se připravil taky, Davide, abys jako věděl, jo? Její majetek se odhaduje na 47 miliard korun. 47 miliard korun.
2: A proč jsi říkal na rozdíl od Taylor?
0: No tak Bill Gates dává na charitu a Taylor lítá soukromýma tryskáčema. Jen tak jako z plezíru.
1: To se myslím, že byl taky teda.
0: Myslíš?
1: Ne,
0: myslím, že má na kolene. Pojďme soutěžit, je tu rychlá pětka, máme pro vás další 4 lístky na už 12.
1: Už 12. jo.
0: 12. Jasmin, koliká to je?
2: To je o 12.
0: 12. 12. ročník Vysočina Festu. Napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Prosím vás, je to 12. ročník Vysočina Festu, jo. Hezký ráno.

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. Tohle je Hit Radio 9 minut po půl osmé a tohle je Rychlá pětka. Rychlá
1: pětka. Co kdybychom vám řekli, že tenhle týden můžete vyhrávat každý den 3 dny hudby úplně zadarmo? Přesně to rozdáváme v Rychlý pětce tady ve snídaní šampionů. Vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu 2026.
0: Koho se tam můžete užít? Třeba kapelu Lucie, Miraj, Činasky, zastaví se i divoký Bill, Ben Kristoval, Mick 21 a spousta dalších, a to od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru. A s námi ve vysílání už je Romana z Jihlavy. Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: Ahoj Romčo.
0: Ahoj Romčo, ahoj. Já jsem tě tady vybral náhodně mezi všemi posluchači, co nám psali, ptal jsem se, odkud si, ty jsi řekla Jihlava, takže to máš opravdu kousek, tak to tam půjdete pěšky, ne asi s partou.
2: Jo.
0: A chodíte na Vysočina Fest pravidelně?
2: Chodíme.
0: No tak teďka tam půjdete asi zadáčo, takže 4 vstupenky s tebou vyměníme za odpověď na 5 otázek.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje slavná česká spisovatelka, autorka knihy Babička?
2: Božena Němcová.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Z jaké asijské země pochází Miraj a jídlo sushi?
2: Z Vietnamu. Čína.
0: Ještě, máme ještě šanci na opravu, ještě, je to na jo.
2: Japonec.
0: No,
2: Japonsko.
0: Přesně, Japonsko.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje mládě krávy?
2: Tele.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře staví na řekách hráze skladsku a kmenů?
2: Bobr.
0: A pojďme na 5. poslední otázku.
1: O kolikátý ročník Vysočina Festu půjde?
2: O 12.
4: Jsi si jistá?
5: Jak jsi to viděla?
4: 12. to není možný, jo?
2: Poslouchám.
0: 12. ročník Vysočina Festu bude bohatší o tvoji návštěvu a návštěvu tvých dalších 3 přátel. Víš, koho vezmeš? Máte nějakou partu, se kterou tady chodíte pravidelně?
2: Ne, já už jsem jako starší maminka, já to věnuju dětem, dcery půjdou.
1: Ježiš, to je hezký.
0: Takže 4 vstupenky, ty jsou tvoje, rozděl to podle svého uvážení a my ti popřejeme hezký úterý.
2: Děkuju, vám gratuluji. Taky.
0: Tak jo, gratuluji.
2: Díky moc.
0: Čau. Ahoj. Tak pokračujeme opět zítra až do konce týdne. Každý den 4 vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou Jeleni, tohle je Hit Radio, Michal, Jasmina, David s vámi. Krásné ráno ve 7:45.
1: Zase děláme ostudu. Výjimečně teda ne my tři, ale jedny český holky v Tatrách. Oni se tam český turistky vykoupali v takovým krásným, chráněným tatranským jezírku. Hrozí jim za to pokuta až 80 000 korun. Ale co mě na tom jako dostává nejvíc, že to je celý úplně zbytečný, jo, protože to video, který oblítává internet, kvůli kterýmu to vlastně dělali, jo, tak má jenom 300 lajků. Takže jeden like, pitomej, je stojí zhruba 260 korun.
0: A co na tom je špatného se vykoupat v jezeře? Je tam zákaz koupání?
1: Je tam za prvý zákaz koupání, je tam citlivý ekosystém, takže ty, když se na sebe dáš všechny ty opalováky, tak tam strašně znečištíš vodu, o tyhle ty věci dáš, jo?
2: Mně se líbí, jak jsi to hnedka přepočítala na kampaň na sociálních sítích. Prostě za jeden like 260 korun, to je moc.
0: Vlastně marketing tady už rozjíždí, no. Nicméně, já si takhle, slovenská stráž přírody to nahlášení nejdřív nebrala vážně, že tam jsou nějaký nahatý český holky. Oni si mysleli, že jde o hrochy, ale pak se chtěli, hele kámo, natoč mi, jak dělám rusalku.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
5: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
6: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
7: www.autoradsek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
6: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
7: www.autoradsek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
10: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
11: Coffee Limit. Tak dáte si kafe. Dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
15: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
16: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda.
17: Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.

0: Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
1: Řidičky i řidiči autobusů
2: Wanted. Wanted.
1: Dopravní podnik města Jihlavy přijme řidiče do svého týmu. U nás dostaneš smlouvu na dobu neurčitou, 25 dní dovolené a náborový příspěvek až 40 tisíc. Pojď s námi vozit Jihlavu. Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu D platíme my. Další informace a benefity najdeš na dpmj.cz. Dopravní podnik města Jihlavy.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Jihlavy do Znojma za Stonařovem dávejte velký pozor, je tam na vozovce sražená zvěř. Raději tam uberte plyn a projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
5: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: tohle je srdcovka. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, 7.56 na Hit Rádiu, dobré ráno. Schválně pamatujete, jak jste jako malí chtěli být popelářem nebo kosmonautem? Chtěli jste, co vy dva tady? Já chtěl být popelářem.
1: Taky popelář.
2: Čoče, je co to ty? Divný, ale taky mě to jednou napadlo v dětství.
0: Fakt? Že jsi chtěla být popelářkou. No tak, kdo chtěl být kosmonautem, tak český pilot Aleš Svoboda tohle všechno právě oficiálně rozsekl. V roce 2027, to je za rok, se posadí do rakety od SpaceX a poletí na ISS. Co je zajímavý, tak porazil 22 000 lidí, aby si tenhle dětský sen odškrtnul. Takže tomu se to splnilo a já mu to závidím.
2: No to rozhodně, tak tenhle sen měla spoustu lidí, no, a on je ten vyvolený.
0: No nicméně, on je to taky ten prototyp člověka, vedle kterého si připadáš jako ty dýt, jako že nic neumíš, jo, protože on je elitní stíhač na Gripenech, má doktorát z letectví, jazyku umí několik a teďka se ještě bude řídit loď, učit řídit loď od SpaceX, jo.
1: Třeba neumí moderovat.
2: No to počkejte na vlogísky určitě z lodi, že jo. To bude.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Osmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zákaz sociálních sítí dětem do 15 let podporuje většina rodičů. Průzkum pro organizaci UNICEF ukazuje, že asi 80% z nich s omezením souhlasí. Podle dat jsou pro zákaz častěji matky a rodiny, které už řešily psychické problémy u dětí. Samotné děti s omezením většinou souhlasí, ale spíš pro mladší ročníky než pro sebe. Odborníci upozorňují na vliv sociálních sítí na duševní zdraví. Část expertů volá po rychlé regulaci. První Čech se má podívat na ISS, let plánuje Aleš Svoboda. Český armádní pilot by měl v druhé polovině příštího roku letět na mezinárodní vesmírnou stanici. Do vesmíru poletí lodí Dragon společnosti SpaceX amerického miliardáře Ilona Muska. Stráví tam zhruba 2 týdny. Jeho zařazení ještě musí definitivně schválit mezinárodní výbor. Zdrogovaný muž v Brně mával zbraní, šlo ale o maketu pistole. Na zastávce hromadné dopravy vyděsil lidi člověk, který manipuloval s pistolí a podle svědků i mířil na kolem jdoucí. Policie ho zadržela poté, co nastoupil do tramvaje a odjel. Zásah proběhl přímo ve voze. Ukázalo se, že se jednalo o airsoftovou repliku ostré zbraně. Test navíc ukázal, že muž byl pod vlivem drog. Policie varuje, že i maketa zbraně může vyvolat vážný zásah a být přestupkem. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Vesnicí roku na Vysočině Osová býtýška na Žďársku a postupuje do celostátního finále. Zvítězila v konkurenci 18 obcí, které se o titul ucházely. Komise ji ocenila za péči o veřejný prostor, živou komunitu a rozvoj venkova v duchu tradic i moderního života. Minulý rok krajské kolo na Vysočině vyhrálo Dolní město na Havlíčkobrodsku. Další podrobnosti najdete na webu Hit Rádia Vysočina. Sluníčko se schovalo za mraky a na Vysočinu se dostavily zase přehánky a déšť. Ty by měly panovat podle aktuální předpovědi po celý pracovní týden. Lokálně se dnes mohou objevit také bouřky a teploměr nám v maximech ukáže do 24.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete samosvazný plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Ahoj, dobrý ráno.
8: Krásný úterý vám všem.
12: Snídaně šampionů.
11: 8:02 si dáváte Hit Radio a to nám dělá obrovskou radost. Vítáme vás tady, krásné ráno. Za chvíli vyrazíme na holčičí nakupování. Tak na to počkejte, teď muzika Carl Rae Jepsen, Call Me Maybe, hezké ráno.
13: Hit Radio Vysočina.

0: by se dalo považovat za holčičí song, ale není tomu tak. Asi 2 roky zpátky na semaforech Borec vedle mě tohle v autě puštěný úplně na plný kule a užíval si to.
1: Říká Borec, myslí sebe.
2: Jste si notovali.
0: Call me baby, hezké ráno, zítra rádia v 8.05, jak říkáš, Davide?
1: Rodiče, nebo sourozenci klidně jako já, možná znáte ty chvilky, kdy se dojímáte nad tím, jak ty děti rostou, jak objevujou pořád nové věci a tak. Moje ségra bude mít v pátek 10. narozky, jo? Jsme o 17 let od sebe. A já jsem si řekla, že si dáme nějaký pořádný nákupy první, že ji vezmu do obchoďáku, takže jsme včera vyrazili. A bylo to hrozně hezký, jak se tam poprvé jako promenádovala s těma štendrama, s těma šatičkama a tak. Šli jsme pro všechno, co chce.
0: Co je štendr?
1: No, dáváš na to ty ramínka pak.
0: Aha.
1: No, visí to na tom, ale i s ramínkama se všema prostě se tam promenádovala a šli jsme pro to, co chce i pro to, co potřebuje, protože my jsme jeli MHDčkem a ona říká, já asi potřebuju deodorant, já asi smrdím, že první deodorant, tak říkám, no tak to ano.
0: Dobrá sebereflexe, škoda, že to pak jako s věkem mizí tady to.
2: Já hádám, že jste šli pro všechno, co potřebuje a nakoupili jste i spoustu věcí, které nepotřebuje. Jako
0: a že nakoupila spoustu věcí ty pro sebe, já smyslím.
1: Ne, tentokrát se mi podařilo, aby teda ne. Nicméně, když se přemístíme do toho obchoďáku, jo, tak opravdu ta byla v 7. nebi, bylo to fakt hezký, jak se tam předváděla. Bohužel se pak předváděla i v MHDčku, kdy na všechny, jak dneska děti dělají, takový to 6-7. Tak na všechny tam jela 6-7. Ještě oni to oplatili, smál se třeba celý vagon tramvaje, metra, prostě všichni to tam dělali, takže bylo to vtipný, ale teda já jsem hořela v pekle v tu chvíli v hlavě.
0: Já jsem rád, že už je chvíli po 8, že teďka už jsou děti pravděpodobně ve škole, protože to, jak jsi, když jsi řekla 6-7, tak si myslím, že bys spustila v celé republice absolutní lavinu, jako v autech, jo, s rodiči děti, no tak šílenost, no. Takže malá princezna byla včera v 7. nebi.
1: Ano, předváděla se tam a mě by zajímalo, jak se třeba předvádě, jakým stylem vaše děti, protože ona pak chodila ještě doma v tom a chtěla slyšet, jaký to sluší a tak.
0: To jo, předvádí. No, včera jsme byli na procházce s mojí 3letou dcerou a ona má teďka v oblibě, ona má takovýho plávem, to je plišák, ale je v něm jakoby balónek nafukovací, něco, já nevím, jak to funguje. To. No. A ona si to, je to prostě kulatý a ona si to strká takhle pod tričko a teďka jsme šli a nevím, mohlo to mít třeba 3-4 kilometry ta procházka, ne? Potkávali jsme lidi a všichni na ní koukali a ona chodila takhle pyšná s tím bříškem, říkám, nebude sourozenec, ale ne, zkoušuj to na mě takhle, jako jo. Takže to je její aktivita, ona teďka ráda dělá, že má miminko v bříšku. Co vy, co David?
2: Já nemám dítě v bříšku, ani stafilo asi nemám.
0: Cože, nemá dítě ani bříško? Hele, jediný, kdo má bříško tady ve studiu, jsem já, jo. Pozor na to.
1: Tak co u vás doma? Jak se aktuálně předvádějí vaše děti? Co u vás frčí? Jak se fintějí? Cokoliv, co dělají?
0: Pojďte nám to nahrát jako hlasovku. Na WhatsApp budeme moc rádi. 777-937-777. Případně, jak to znáte klasicky, zprávou. Teď Meduza, Bad Memories, hezké ráno.

0: Castle on the Hill. Čtvrt na devět, Ed Sheeran, Hit Radio a vy hezké ráno.
1: Vyprávila jsem, jak jsem včera s 10letou ségrou podnikla takový první holčičí nákupy, blíží se jí narozky, tak jsme šli něco pokoupit a užít si den. No a taky, jak všude třeba řvala 6-7 a zajímalo mě, jak se teďka předvádějí vaše děti, co všechno třeba vyvádějí, zkrátka jakou fázi teďka mají.
0: Píše třeba Jana, ahoj, moje 4letá dcerka vzala 15leté dceři holení a oholila si obě obočí. Nevíme, kde to viděla ani proč. Prý neví. Tohle mi připomíná, to udělal můj hodně dobrý kamarád na základce v 9. třídě. Chtěl si vyholit jenom jedno obočí a říkal si, že lepší bude, když si vyholí obě. A představ si, to bylo v létě, jo? A samozřejmě on to měl pod tím neopálený, takže on svítil takhle do dálky, jo, tím obočím.
1: Počkej, ale obočí dorůstá strašně dlouho, to je teda blbý.
0: Takhle, dorůstalo mu to strašně dlouho.
1: Terka píše, krásný den všem, dcerka si včera vymyslela spaní ve stanu na zahradě, tak jsme vše připravili a že prý tam bude spát sama. Za hodinu už mě poprosila, zda tam můžu dát spaní s ní. A nakonec jsme v 10 šli spát domů do postele. Ale hlavně, že všem kamarádům, se kterými si volala, stihla říct, že bude spát sama ve stanu. To je klasika.
0: Mě zajímalo, jestli se pak k tomu přiznala, jestli pak tam dodala to B, myslím si, že určitě ne. Já bych to neudělal. Hele, já jsem prostě takhle, i kdybych tam nespal a byl bych ten největší strašpitel, tak bych se v životě nepřiznal, že se tato aktivita nestala. Máme tady taky hlasovku od Sandry.
2: Čtvrtá dcera chodí do pokoje mojí 19leté dceři, takže sestře. Vždycky se tam zmaluje, vezme si make-up, ale ona přesně od malička ví, že make-up kam patří prostě stín, rtěnka, takže fakt prostě vždycky tomu dá pořádně zabrat a přijde dolů za náma do obyváku. Říkám, mami, já jsem se ale vůbec nemalovala. Říkám, Kačí, proč lžeš? A ona, nemám, já jsem vůbec nebyla u Kristýnky, já jsem se vůbec nemalovala. A je zmalovaná prostě od zhora až dolů.
1: To je nejlepší, jak ty děti lžou i třeba s jezením něčeho, že jo? Máš celou pusu od čokolády, ale ne nic, já jsem si nic nedala.
0: A mě by zajímalo, my jsme se tady úplně nepřiznali tak mezi sebou. Jasmin, měla si něco takového, když vzpomeneš na svá holčičí léta? Není to tak dávno, tak by tě mohlo něco napadnout, ne? To byla lichotka mimochodem.
1: Jo. Hele, tak taky, jako určitě jsem mamce kradla šminky, takovýhle věci. Jako asi bych si vzpomněla na hodně věcí.
0: Mám se přiznat, já jsem taky si od mamky půjčoval malovátka.
1: Jo, fakt.
0: Mně se to líbilo, tak to dělal jsem to zkusil, no. Ale nějak mě to nepoznamenalo, nebo aspoň myslím, co dej.
1: Kdybychom to měli detektor lži, tak už pípá.
3: Hele, já jsem kdysi, to už je teda hodně dávno, měl hrozně úzký límec u trika.
0: Jasně.
3: Tak jsem se takhle prostříhal skoro až do půlky břicha, no. Tak to je...
0: Jakože z nudy, jo?
3: Ne, jako aby jsem tak nějak demonstrativně mamce ukázal, že prostě tady mě to táhlo u krku, tak jsem se to prostě rozstříhal.
0: Ne, ty jsi chtěl ukázat tvoji krásnou hruď, jo, to bylo jasný. Děkujeme za vaše zprávy, Huntrix Golden na Hit Radio, chvíli po čtvrt na devět. Hezké ránko.

0: Za parťáka na úterní ráno jste se vybrali Hit Radio, to jsme moc rádi, 8.21. No a spousta z vás nás má sebou na cestách, za volantem, ať už v autě, v kamionu, v autobuse, v čemkoliv, co se dá řídit. No a jak to aktuálně vypadá na cestách, přidáme za chvíli. Bude aktuální doprava. A taky zvládneme další skvělý hity, tohle vás bude bavit, Imagine Dragons. A taky poetika, mám pocit, že tě ztrácím. To všechno za moment, tady na Hit Radio, hezký ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.

0: Sport.cz.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Dotace z FATRE jsou zpět.
6: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
5: Přesně tak. A to víš, že FATRE jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
6: Ti, co sousedům staví novostavbu.
5: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
7: FATRE. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. FATRE.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Pelhřimovsku začala dneska ráno další uzavírka. Neprůjezdná je silnice z obce Koberovice přes Hojanovice na hranici okresu. Důvodem je oprava povrchu. Musíme jezdit objížďkami.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Snídaně šampionů. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácí. 8.32, Poetika, Hit Radio, hezké ráno a David s jeho ranním updatem.
1: Ranní update. Divadelní škola musela zrušit muzikál kvůli obsazení. Škola v Anglii připravovala muzikál Dreamgirls, ale těsně před premiérou přišla o licenci. Agentura, která práva vlastní, uvedla, že obsazení neodpovídalo původnímu příběhu, bylo tam málo černošek. Představení tak bylo zrušeno i přesto, že už se na něj prodávaly vstupenky. Apple na vývojářské konferenci představuje výrazně vylepšenou Siri. Firma oznámila modernizaci své hlasové asistentky, která nově dostane pokročilé funkce umělé inteligence. Vylepšená verze Siri AI má lépe porozumět hlasovým pokynům a pracovat s obsahem přímo na obrazovce.
0: Já jsem si včera stáhnul vývojářskou verzi nového iOS, já jsem ten magor, co se to netka nainstaluje, a zjistil jsem, že Siri v Evropské unii má zatím smůlu, takže zatím nic.
1: Tak díky za doplnění, pojďme dál.
0: Tak, není záč. Tak.
1: Dobrá zpráva přišla z Ostravy. Mladý lemur z tamní zoo, který minulý týden utekl, byl po několika dnech vypátrán v jedné ze zahrad poblíž areálu. Zvíře si tam klidně pochutnávalo na třešních.
0: Tak jestli byli skvašený, tak to chápu.
2: Lemur, jo. Král je limán.
0: Je limán, přesně. Tak když máš hlad, nejsi to ty. Když máš hlad, nejsi to ty, když jsi lemur, jo. Pojďme rád, anglicko-irský duo Moloko, Sing It Back, miluju, tohle je parádní balearský house pro vás na Hit Radio v 8.33, tak hezký ráno.

0: Tohle jsou hity. Na Hit Rádiu Shawn Mendes, 3-2 Better, 8.39, Michal, Jasmin, David, to jsme mi tři krásné ránko, vám přejeme.
1: Pokud máte doma školáka, tak asi znáte takový to, že on odejde třeba po škole odpoledne ven s kámošema a vy si říkáte, tyjo, tak snad je v pohodě, tak mám mu zavolat, nemám mu zavolat, pak mu zavoláte, on vám nebere telefon, tak si říkáte, ježiš, co dělá, jste jako ustaraný. Tak pro vás, ustaraný, něco máme. Dětský hodinky Garmin Bounce 2, který mají GPSku, nemají internet ani hry a jsou to prostě jenom poctivý, chytrý hodinky s tím nejdůležitějším.
0: A to GPSka. Abyste měli to vaše dítko pod kontrolou. Jak tyhle parádní hodinky získat, tak na našem webu na hitradio.cz nám napište hit, který vám vždycky zlepší náladu, přidejte k němu nějaký vzkaz. No a když potom svůj song o víkendu uslyšíte ve vysílání a do 10 minut se dovoláte na 800 937 937, tak tyhle parádní hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7 500 můžete vyhrát. No a třeba tam někdo z vás napíše tenhle song. Damiano David, Born with a Broken Heart. To k vám letí za malou chvíli, to si myslím, že nás potěší všechny. Tak připomínám, hit, který se vyplatí, hit, který vám může pomoct vyhrát tyhle parádní hodinky, napište na web hitradio.cz a moc držíme palce.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
6: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
7: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v Parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
8: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
9: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: XXL výprodej v online shop.cz.
13: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
15: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.

0: 8.51, naladíte Hit Radio, krásné ráno.
1: Ještě, že máme ty Číňany. Právě oni možná vyřešili jeden z největších technologických problémů. My tady řešíme častokrát, že po 2 letech vám přestane fungovat telefon, nevydrží nabitý ani do večera, já sama si ho nabíjím xkrát denně. V noci si ho nabíjím, přijdu sem, je naplno, odcházím z rádia, je vybitej, takže si ho nabíjím už i v rádiu. Jo. Nicméně vědci v Číně představili baterii, která má údajně vydržet až 300 let. A 300 přitom, přitom prakticky bez ztráty výkonu, protože má fungovat na vodní bázi, takže my bychom byli ekologický a ještě by to vydrželo 300 let.
0: 300 let, no já teda zapomínám pár let zpátky, když tady byly ty Nokia 51, 10, 31, 10, to se nabilo, tam byly 4 čárky, pokud si dobře pamatuju, a vydrželo to třeba týden, jo. A nechci teda být zlej jazyk, ale myslím si, že už tady máme chytrý telefony docela dlouho a oni pořád vydrží jako den, jo. Tak kde je chyba, kde je ta chyba, ale jako 300 let, počkej, takže to by měli další jako generace vlastně ten stejný telefon, jako vlastně. Že jo, kdyby to vydrželo nabitý, akorát by to teda neodemkli.
1: To je fakt vlastně, k čemu by to bylo, pokud budou nový telefony s jinýma baterkama, tak vlastně jako...
0: No ale hodilo by se to, tak jako, co všechno nabíjíme, co nás všechno tak jako trápí, tak já nevím, ovladač na televizi, tam musí dát baterky, kamera, foťák...
1: Váhu, dávala jsem teďka do váhy baterky.
0: Váhu, noťas, no. Telefon, hodinky, já vlastně, když o tom přemýšlím, já jsem normálně zásuvkovej otrok. Takže, hele, Číňani, go, tohle potřebujeme, baterky tyhle, ty se nám budou hodit.

0: Lidi zlatí. 8.57, tohle je poslední song další společné snídaně šampionů tady na Hit Radio.
1: Zítra se tu zase sejdeme, doufejme, společně od 6 do 9, tak buďte u toho.
0: Vy se taky opatrujte, ať máte úspěšný úterý, no a zítra.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: My tady budeme od 6, tak budeme rádi, když se za námi zastavíte.
1: Mějte se nádherně a ahoj.
0: Čau.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 78 ve směru na Prahu stojí porouchané auto, takže projíždějte opatrně kolem. No a na průtahu Havlíčkova Brodu, křižovatce Pražské a Masarykovy ulice, tady budou probíhat práce údržby, tak i tady opatrně. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
6: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
7: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
8: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
7: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
8: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaka, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
7: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: On air.
9: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
10: 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Průměrná sazba hypoték počátkem června meziměsíčně stoupla o desetinu bodu na 5,3%. Modelová splátka úvěru 3,5 milionu korun se od března zvýšila o více než 800 korun měsíčně. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu. Česká obchodní inspekce pokračuje v pravidelných kontrolách. V prvním čtvrtletí letošního roku se zaměřila na bazary a zastavárny. Jaké bylo zjištění, říká mluvčí úřadu František Kotrba.
11: Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní akce realizovala celkem 66 kontrol a porušení právních předpisů jsme zjistili ve 30 z nich. To představuje více než 45% z provedených kontrol.
10: Právní moci nabylo 25 pokut v celkové hodnotě 49 tisíc korun. Více než tunu heroinu zabavili polské úřady v přístavním městě Gdyně na pobřeží Baltu. Cenu narkotik odhadli na více než 1,2 miliardy korun. Podle polské televize šlo o rekordní zásilku. No a tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa, američanku McCartney Kesslerovou ve třech setech. V dalším kole jí čeká Kanaďanka Nboková.
12: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Tak dneska očekáváme velkou oblačnost, může zapršet, odpoledne budou od západu srážky přibývat, může přijít i nějaká ta bouřka, teploty 20 až 23 stupňů.
4: Hit Radio Vysočina.
3: A krásné úterý všem přeje Markéta Zušťáková, posloucháte Hit Radio Vysočina a mám pro vás teď jednu pohodovku, tady jsou Disturb.

si připadám, jak někdy o víkendu z nějakého večírku, kdyby šla. To byla kapela Vohnout na Hit Rádiu Vysočina. Hele, většinou, kdybychom si někde v zahradě nebo loukách chtěli natrhat nějakou kytku, tak by nás někdo pořádně sprdnul, tak by nás někdo hnal, že jo? Ale Žďár nad Sázavou ne, naopak vybízí všechny, natrhejte si kytku a odneste si ji domů. A důvod je prostý, té kytky je prostě moc. Žďár nad Sázavou vyzval lidi, aby si ze Zelené hory odnesli kytici lupiny, invazní rostliny, která vytlačuje původní druhy a rychle se šíří krajinou. No tak jo, takže jdeme pomáhat a ještě si uděláme radost.

0: Vysočina, 9 hodin 23 minut. Jenom připomínám, že ve snídaní šampionů v rychlé pětce právě na Hit Radio Vysočina soutěžíme každé ráno lístky na Vysočina Fest, který už se blíží. Startuje 2. července v letním amfiteátru v Jihlavě. My se tam všichni samozřejmě uvidíme a užijeme si třeba hned ten první den, já nevím, kapelu Čechomor, bude tam Divoký Byl nebo Sebastián. Tak co, těšíte se? Hit Radio.
1: Ach jo. Kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ. Váš soubor.
13: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
14: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
15: Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu.
16: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
17: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
18: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
19: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
19: No a víš, co vidím já?
6: Co?
19: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Vysočina, je 9 hodin 34 minut a tady je pozitivní minutka. Tuhle neděli se odehraje ve venkovním altánu Jihlavské nemocnice takový netradiční koncert. Pořádá ho jeden ze spokojených pacientů a jde vlastně o takový jako poděkování zdravotnickému personálu, ale je i pro onkologické pacienty a jejich rodiny. No a ta hudba zazní ve vnitrobloku areálu nemocnice, aby si mohli právě ty pacienti přímo ze svých pokojů užít. Začátek je v 15 hodin, tak uznejte, že to je hezký. Tak tohle bude taky hezký. Obchodník s deštěm, to je docela aktuální, si myslím, že dneska kapela Krištof na Hit Radio Vysočina. Srdcovka pro nás. No a jinak další srdcovky samozřejmě i dneska úderem 12. hodiny v našem vysílání. Tak si to nenechte ujít.

0: jde neuvěřitelně dopředu, zatímco dřív to studilo a byla tam třeba i tma, tak dneska to mluví, svítí, pípá a přemýšlí za nás. Za chviličku se možná budeme omlouvat vlastnímu záchodu, že jsme ho třeba nepozdravili, anebo že jsme přišli pozdě, jo. I my pro vás jeden vychytaný super smart klozet máme. A jako ne vyloženě pro vás, ale pro nějakého super tatínka ke dní otců. Takže určitě skočte na naše webovky hitradiovysočina.cz, zaregistrujte se do soutěže, odpovězte správně na soutěžní otázku, mimochodem nápověda je ve videu na našich sociálních sítích. No a losujeme už ve čtvrtek 11., takže honem honem se přihlásit a honem honem vyhrávat.
1: Nejlepší dárek ke dní otců. Registruj se na webu hitradiovysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
13: Kapely Činasky. Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
12: Vysočina Fest.
13: Největší multižánrový festival našeho kraje.
12: A vy budete u toho.
13: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: For camping. Venku je nám krásně.
17: Tady chci bydlet.
16: Venku?
17: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
16: A kde bude ložnice?
17: Na louce pod hvězdami.
16: To je ale velká ložnice.
17: Největší na světě.
16: No jo. A co koupelna?
17: No, v potoce.
16: A sousedi?
17: Už se hlásí.
16: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
17: Jo, tady nám je krásně.
16: For camping. Venku je nám krásně.
18: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Vysočina.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na dálnici D1 mezi kilometry 151 a 141,5 ve směru na Prahu bude na Krajnici probíhat údržba vozovky a na průtahu Havlíčkova Brodu v křižovatce Pražské a Masarykovy ulice i tady bude probíhat práce údržby, tak si dávejte pozor. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
5: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Právě se otevřel nový showroom DR Automobile z Vyhlavě. Navštivte nás v Hosově 55 a objevte stylová SUV, robustní offroady a energické pick-upy. Automatická převodovka, bohatá výbava a atraktivní financování už od 2,99. Přijeďte se svést a vyberte si vůz, který vás bude bavit každý den. Nový showroom DR Automobile z Vyhlavě, Hosov 55. Více na dr-automobiles.cz.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: On Air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Hovoří o tom průzkumy agentury Stepmark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránily ani samotné děti, ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. Města po celé republice investují do obnovy historických budov a jejich nového využití. Pozadu nezůstává ani Velká Bíteš na Žďársku. Má nové kulturní centrum se sklepením. To potvrzuje i starostka města Markéta Lavická.
11: Sklepení je jediné vlastně zachovalé historické v této budově, protože ona vlastně už ta vrchní část budovy byla zbourána v 50. letech 20. století po válce. Na zachování toho sklepení trvali i památkáři a i my jsme ho chtěli zachovat a spíš právě jsme hledali to využití, které by odpovídalo těm historickým sklepům.
10: Ve sklepení se teď nachází expozice, která se věnuje čarodějnickým procesům. Dnes se sejde pracovní skupina k převodu financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Vedle premiéra Andreje Babiše a zástupců koalice se jednání zúčastní ředitel České televize Hynek Chudárek a šéf Českého rozhlasu René Zavoral. Oba se změnou financování nesouhlasí. No a hokejisty Los Angeles Kings podle zámořských médií povede Peter Laviolette. 61-letý kouč, který má za sebou 23 sezon v NHL, je blízko podpisu 3leté smlouvy. Podle dalších informací by se novým trenérem hokejistů Edmontonu Oilers mohl stát Mike Babcock.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska očekáváme oblačno, v poledních a odpoledních hodinách bude srážek od západu a jihozápadu přibývat, mohou být intenzivnější, dokonce i lokální bouřky můžou přijít, k večeru zase budou ty srážky ubývat. Teploty dneska odpoledne 20 až 23, v noci 13 až 10, i v noci bude zataženo a občasný déšť nás čeká.
8: Hit Radio Vysočina.
0: Krásné úterý všem přeje Markéta Zušťáková. Společně se mnou za chviličku Miles Smith, taky Eagle Eye Sherry, tak zůstávejte s námi.

Mr. Sexobeat a taky Alexandra Sten na Hitrádiu Vysočina. Taky jste někdy jeli po nějaké silnici a nadávali jste, proč je to tak klikatý a proč to nepostavili rovně? Hele, jako by mě slyšeli, kraj Vysočina nechá narovnat jednu nebezpečnou silnici. Bude to úsek od Pacová na Jetřichovice, jsou tam zatáčky, ale hlavně jsou tam desítky zdravých 150-letých dubů a ty se teda kácet rozhodně nebudou. Takže se kousek té silnice prostě postaví bokem a bude to tam rovina a nebudou tam vadit stromy. Hele, jak jednoduché, jak prosté, že jo? Ale teda někdo to musí samozřejmě zaplatit a v tomhle případě to vypadá, že to bude kraj. Tak tady už je Linkin Park na Hitrádiu Vysočina. Všem řidičům přeju, ať se jim jezdí hezky.

0: co se děje na Vysočině.
1: Od pátku až do neděle se v horácké multifunkční aréně bude hrát volejbal. Čekají nás zápasy v rámci Evropské volejbalové ligy. V pátek od 18 hodin s Bosnou a Hercegovinou, v sobotu v 17 hodin Dánsko a Bosna a Hercegovina a v neděli v 16 hodin Česko-Dánsko. My na sociálních sítích Rádia Vysočina rozdáváme lístky, tak na to mrkněte a vyhrajte si je. Nenechte si ujít ani nejprestižnější akci historických vozidel v České republice, legendární závod 1000 mil československých. Jedna ze zastávek bude i letos u City Parku Jihlava, a to v sobotu odpoledne. Uvidíte historické vozy a jejich posádku, čeká vás i dětská soutěž lapacích autíček a mnoho dalšího, tak určitě přijďte. No a na neděli vás zvu i za sportem do Jihlavy na stadion Na Stoupách, kde se odehraje další zápas v americkém fotbale. Domácí Vysočina Gladiators nastoupí proti Nitře Knights a tentokrát zase nepůjde jenom o americký fotbal, ale můžete společně podpořit i hospic mezi stromy, který pomáhá lidem a jejich rodinám v nejtěžších chvílích života. Tak děkujeme.
0: Vysočina, tady jsme doma. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
0: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: XXL výprodej v online shop.cz.
9: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
11: Hele, co City Park?
10: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
11: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
10: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
11: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
12: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava. Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
13: Dotace z Fatre jsou zpět.
10: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
13: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
10: Ti, co sousedům staví novostavbu.
13: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
14: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
15: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
16: Řidičky i řidiči autobusů
17: Wanted. Wanted.
16: Dopravní podnik města Jihlavy přijme řidiče do svého týmu. U nás dostaneš smlouvu na dobu neurčitou, 25 dní dovolené a náborový příspěvek až 40 tisíc. Pojď s námi vozit Jihlavu. Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu D platíme my. Další informace a benefity najdeš na dpmj.cz. Dopravní podnik města Jihlavy.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
19: Senkor.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Tohle byly Goty a Kimbra na Hitradiu Vysočina. Připomínám, že pokud na svých cestách po Vysočině narazíte na nějaký dopravní problém, zahrajte si na dopravní hlídku, dejte nám vědět hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37 a můžete vyhrát plnou nádrž zdarma. Víc informací najdete na našich stránkách. No a teď už pro vás na Hitradiu Vysočina Last Good Night.

0: MotoGP. Grand Prix České republiky si užijeme 19. až 21. června. Hele, my Češi patříme vlastně mezi elitní společnost 18 zemí na světě, které mají unikátní příležitost sledovat soupeření těch nejlepších motocyklových jezdců naživo. Takže na startu královské kubatury nebudou chybět Marc Marquez, Pedro Acosta, Jorge Martin, Francesco Pecco Bagnaia nebo raketa letošního ročníku Marco Bezzecchi. No a v kategorii Moto2 pak startuje jediný český reprezentant šampionátu, a to Filip Saláč, takže určitě přijďte podpořit českého pilota v boji o světové pódium. Program Grand Prix České republiky je nabitý od pátku až do neděle, takže určitě doražte, protože naživo je to vždycky lepší.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 404.

0: nádrž. Jsme Hit Radio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
1: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz
2: trenirkarna.cz.
3: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
2: trenirkarna.cz.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Haló. Někdo může vidět jen prázdný prostor, ale my vidíme váš budoucí domov. Kuchyně IN, komplexní výroba interiérů na míru. Od prvního návrhu až po montáž posledního šroubku. Kuchyně IN, vaše jistota z Vysočiny. Navštivte naše studio v Jihlavě naproti nemocnici nebo na kuchyneIN.cz.
8: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
9: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
10: Nové DR6 od DR Automobiles už i v showroomu v Jihlavě na Hosově 55 nebo v Trnavě u Třebíče. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 tisíc na servis nebo příslušenství. Více na draautomobiles.cz.
11: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na Senkor.cz. Senkor.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
16: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
17: Česká volejbalová reprezentace míří do Jihlavy. Od 12. do 14. června se v Horácké aréně představí česká mužská reprezentace v rámci turnaje Evropské volejbalové ligy. Čekají vás napínavé souboje, skvělá atmosféra a špičkový evropský volejbal. Přijďte podpořit český tým v boji o vítězství a nenechte si ujít volejbalovou událost roku na Vysočině. Vstupenky k dostání v síti Ticketportál. Buďte součástí hry!
0: Hit Radio Vysočina.
18: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na výjezdu z Chotěboře směrem na Havlíčkův Brod se srazilo nákladní auto s autobusem, počítejte s omezením. A na Žďársku na trase z Jemramova na Nové Město na Moravě v Pohledci došlo k havárii dvou osobních aut. Jeden pruh je neprůjezdný a zdržíte se tam kolem 5 minut. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a

0: kuklodým hlohem. Uslyšíte o něm všechno, co vás zajímá, a navíc ochutnáte zpracované produkty z jižních Čech. A čeká vás také dobrodružství při určování třešní s oblíbeným ovocnářem Vojtou Ptáčkem.
1: Výstava potrvá 3 dny od tohoto čtvrtka do soboty. Sázející, který na konci května ve hře Eurojackpot získal rekordních 2,911 miliardy korun, už má peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15% daně mu přišlo zhruba 2,47 miliardy korun. Může s nimi nakládat postupně nebo najednou, je to pouze na jeho uvážení. No a americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Mbokové.
2: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Tak někdy kolem poledne a v odpoledních hodinách bude srážek od západu na Vysočině přibývat na celém území, mohou být intenzivnější s lokálními bouřkami, k večeru zase budou srážky ubývat, teploty odpoledne 20 až 23 stupňů, i v noci bude zatažená obloha s občasným deštěm a nejnižší noční teploty 13 až 10.
4: Hit Radio Vysočina.
3: Tak za chviličku se dozvíte, že dneska je strašně šťastný den, dokonce ten úplně nej, tak si na to počkejte už za chvíli.

Calvin Harris a John Newman na Hit Radio Vysočina, 11 hodin 13 minut. Když se Jupiter, planeta hojnosti a štěstí, spojí s Venuší, planetou lásky, krásy a harmonie, tak vlastně vzniká jedna z nejšťastnějších a nejpříznivějších planetárních kombinací vůbec. V astrologii takový den označujeme za ten nejšťastnější a prosím vás, to je právě dneska 9. června. Takže planety jsou s námi a neříkejte mi, že to dneska necítíte. Prostě Jupiter a Venuše se spojí na večerní obloze, bude to přesně ve 21.58 a to bude úplně nejvíc šťastný okamžik. Tak si ho užijte.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Red Hot Chili Peppers na Hit Radio Vysočina. Tak co myslíte, kdo ví nejlíp, co se právě děje na silnicích na Vysočině? No přece právě vy. Zapojte se do dopravní hlídky Hit Radia Vysočina a každý den můžete vyhrát 2000 korun na pohonné hmoty. Dejte nám vědět o dopravních komplikacích, pošlete hlasovku na WhatsAppové číslo 725 44 38 37 a pomozte ostatním. A my každý den jednoho šťastlivce vylosujeme a 2000 korun na pohonné hmoty od nás dostane.
1: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
2: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
3: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
2: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
3: Café-gusto.cz.
4: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ. Váš soubor.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou. Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
2: To jo. Těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
3: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
4: www.autoradsek.cz Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
11: Věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% DNA? Jakože když se řekne geneticky příbuznej, tak si představíme opici nějakou a tak, ale
12: jasně.
11: Pak je ten banán.
12: Tak ten banán, no, tak jako u nás chlapů to docela chápu, že jo, nám jako zakrnělej kousek zbyl.
13: Slabej,
12: že jo, no, ale takže 60% banán. Kolika ti procent se cítíš dneska na banán, Jasmin?
11: Tak vzhledem k tomu, že jsem banán měla doma ráno k snídani, tak fakt? Já nevím, jestli to je nějaký jako rodinný setkání, nebo jestli to je opravdu snídaně, nebo co.
13: Posnídala bližního svého.
12: Ježiš, tak to zní teda hrozně, no.
10: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Rádio Vysočina. Možná, že večer bude pršet a tak si doma hezky sedneme, možná i lehneme, budeme poslouchat Hit Radio Klasik, to nejs 80. 90. a milénia a bude nám dobře, že jsme pěkně v suchu a že ty písničky jsou tak fajn. Jako třeba tahle od Aerosmith. Je to vlastně pozvánka na večer, tak já už se těším, nevím jak vy.

0: Ladíte Hit Radio Vysočina a zůstávejte s námi, protože s 12. hodinou, až vyrazíte na oběd, tak my vám budeme strašně hezky hrát. Čekají vás srdcovky na Hit Radio Vysočina. Písničky, co milujeme, co si strašně rádi připomínáme, protože nás vyvozují takový hezký pocity, takový ty vzpomínky, nevím, na první lásky, první zklamání, možná první zaměstnání, možná nějakou hezkou romantickou chvilku, však to znáte. Takže nás laďte i po 12. hodině na Hit Radio Vysočina, to tady bude Jirka Pelnář. Já se loučím, přeju krásný zbytek dnešního dne, no a budu se těšit zase zítra v 9. Ahoj.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v Parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
4: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
5: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem Jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
6: For Camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For Camping. Venku je nám krásně.
8: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Hit Radio Vysočina.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Nehody u Chotěboře a Jemramova by už měly být odstraněné, ale pozor na příjezdu do Jihlavy za sjezdem z dálnice D1 u Pávova směrem od Havlíčkova Brodu, kde máme hlášené porouchané vozidlo. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Dobré zprávy z Jihlavy.
3: Do Jihlavy se o víkendech jezdí zase o něco pohodlněji. Od června město zrušilo sobotní platby za parkování. Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu se tak celý víkend nebo o svátcích může parkovat bez poplatku. Cílem je usnadnit cestu lidem, kteří jedou do Jihlavy za nákupy, službami, kulturou nebo na návštěvu příbuzných. Podrobnosti na webu jihlava.cz/parkování.
4: Autošpinar Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinar Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Do Česka míří ochlazení a intenzivní déšť. Zítra k nám dorazí studená fronta, která přinese nejen přehánky, ale také citelné ochlazení. Hlavně na východě může pak v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek a deštivo zůstane pak i v dalších dnech. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána. Řešit budou evropské zemědělské dotace, připravované změny předkupního práva k zemědělské půdě nebo problematiku sucha. I když se české domácnosti učí fixovat si ceny energií, řada lidí nechává své účty za zemní plyn a elektřinu pořád plynout. S tímto přístupem ale zbytečně přeplácí. Navíc je vhodné pravidelně zvažovat změnu dodavatele, jak říká Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
10: Změnu dodavatele ušetříte vesměs vždy, protože ten dodavatel, ke kterému přecházíte, tak má tu povinnost vás informovat. A kdyby to neudělal, tak rychle od něj pryč. A kolik vlastně vy budete pro to následující období, které typicky je právě s fixovanou cenou, tak ušetříte oproti dodavateli stávajícímu.
9: Podle expertů ceny energií s ohledem na krizi na Blízkém východě klesat tak rychle nebudou. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Vysočinu navštíví prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Do našeho kraje přicestují příští týden v úterý a ve středu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár plánuje i setkání s občany. Na Vysočinu Pavel pojede podruhé, poprvé ji navštívil před 3 lety.
11: Akce týdne po Vošrotu Bargo. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Bargo, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině máme pod mrakem, odpoledne se pak k tomu postupně začne přidávat také déšť, přehánky a místy i bouřky. Ustávat by měly k večeru a teploty se zastaví na 24 stupních.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Je to tady 12 hodin 2 minuty, přeju pohodové poledne, dneska máme úterý, co se nemění, tak je to, že teď je doba oběda a zároveň, že opět uslyšíte hity, ve kterých se vlastně společně vrátíme třeba do doby, kdy jsme jako děti nosili doma punčocháče a ve škole cvičky. 80. a 90. léta. Jako první srdcovkou vybírám takovou příjemnou kytarovku z 90. let, konkrétně z roku 96 a je to podle mě vyloženě jako ideální hit do tohohle lehce deštivého počasí. Srdcovka číslo 1 právě teď na Hit Rádiu.

0: Beautiful South a Rotterdam na Hit Radio. Co na to říkáte? Líbí? Tak snad vám udělala radost. Já jsem dlouho přemýšlel, jakou srdcovkou to dneska otevřeme, když je venku tak, jak je. Tak snad se podařilo. Rok 1996. Beautiful South.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: První srdcovku máme za námi, je 12 hodin 6 minut a pojďme dneska vzpomínat zase na naše dětství. A dneska mě zajímá, na co nebo na koho jste si jako děti nejraději a nejčastěji hráli. Kromě teda samozřejmě policajtu a zloděje, to je něco, co přetrvává asi do dneška. Já si zkusím tipnout, schválně, jestli to trefím. Na indiány a kovboje. Je to tak? Trefil jsem to? Z velké většiny věřím, že ano. Vinnetou a Old Shatterhand. Páni, to prostě byly mega hrdinové naší doby. A tak vybíráme další srdcovku. A než si dáme, tak pište na WhatsApp 777-937-777, tedy na WhatsApp Vitrádia, nebo klidně posílejte hlasovky, ty vaše vzpomínky, vaše hry, na koho nebo na jaké hrdiny jste si jako děti hráli a proč. A jestli máte třeba i nějakou příhodu zrovna s těma indiánama a kovbojema, myslím si, že takovýchhle příhod budeme mít i z tábora všichni opravdu hodně. Možná i nějaká ta rákoska na zadek, když potom rodiče našli svý děti, jak jsou někde k nějakému kůlu připoutaný a málem i skalpovaný, protože prostě byli naši zajatci. Tak to tenkrát bylo. No a když tedy Vinnetou a Old Shatterhand, tak vyrazíme společně na Colorado, na zlatou žílu, o který doma řekneme všem. Srdcovka číslo 2, ať to trošičku rozhýbeme. Kabát Colorado ve 12 hodin 7 minut. Takhle zní Hit Radio, tohle je naše srdcovka.
3: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Jseš kovboj v Colorado, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.

0: Michael Sembello, rok 1983. A na této písni se pozná, jestli patříte do staré školy, a nebo jestli jste takzvaný novověk.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Stará škola si totiž připomněla film Flashdance a my trošku mladší ročníky, tak pod touto písní pouze vidíme prci, prci, prcičky, americkou svatbu a Stiflera na tanečním parketě, který to tam neskutečně roztáčí. A to je přesně ten rozdíl těch generací. Každopádně tak i tak je tohle legendární píseň a ať už máte spojenou s jakýmkoliv filmem, tak věřím, že je to vaše srdcovka. Michael Sembello, Maniac ve 12 hodin 14 minut tady u nás na Hit Radio. Ptal jsem se vás, na co jste si jako děti hráli. Na Stiflera to asi nebude. Možná, že na nějaké maškarní jste mohli vyrazit jako hlavní herečka z Flashdance, ale na koho jsme si hráli venku za domem, tak na to mi odpovídáte na WhatsApp 777-937-777. A mám tady zprávu od Michala, který píše, já jsem jako malej miloval tři mušketýry, takže jsem si vyrobil dřevěný meč. Babička mi pomohla ušít takový ten jejich typický modrý plášť s bílým křížem a hrál jsem si na mušketýra. To se mi úplně podařilo zapomenout. Díky moc, že jste mi připomněli tuhle dávno zapomenutou vzpomínku tímto tématem. Moc děkuju, zdraví Michal. Rádo se stalo, Míšo, není zač. Další zpráva. Ahoj Jirko, tak já jako dítě puberťák jsem milovala Xenu, takže já jsem venku byla prostě jasně princezna bojovnice. Xena, princezna bojovnice. Tak na tom jsme taky vyrůstali všichni. Pamatujete si na ten její takový ten válečný křik? Takhle to znělo, schválně, jestli byste to dali dohromady. To mi neříkejte, že to neudělali na počítači. No, tak jo, taková byla Xena. No, a na koho jste si hráli vy? S tím si můžete pochlubit na WhatsAppu na čísle 777-937-777. Xena je z roku 1995 a další srdcovka je z roku 1996, tedy z doby, kdy se u nás Xena v televizi vysílala. Je to italská skupina Alex Party, je to Eurodance a věřím, že vás to bude bavit. Čtvrtá srdcovka na Hit Rádiu právě teď.

0: Jestli si teď říkáte, tuhle píseň já někud znám, tu jsem slyšel v nějakém filmu, nebo slyšela, tak si říkáte naprosto správně. Je to cover verze z roku 2002 z filmu Láska s výstrahou. Sandra Bullock a kdo byl ten druhej? Hugh Grant tam hrál, jasně. Není to úplně tak moc populární film, má na ČSFD 59%, což je podstatně míň, než má tato píseň v hudebních žebříčcích.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Byla to pátá srdcovka na Hit Rádiu pro dnešní upršený den a pojďme ještě jednou na vaše vzpomínky. Na WhatsApp Hit Rádia 777 937 777 píšete, na koho nebo na co jste si hráli, když jste byli jako malí. Tak mám tady zprávu třeba na Indiány, na Partizány, na Četníky a Četnice. Za domem v parku jsme si mezi stromky udělali bunkr. Nebo ve stromě jsme panenkám udělali stromový domečky s nábytečkem. Nábytečkem, to je hezký. Kamarádky táta dělal tenkrát na Barandově a přinesl nám miniatury nábytku. Bylo to ještě před rokem 1989. Děkuju za tuhle hezkou vzpomínku. Je jich tady strašně moc, ale vybírám ještě tady jednu, to je docela jako zásadní. To mě dost jako překvapilo. A píše se to, na základce si u nás kluci hráli na fučíka. Když se to provalilo, tak dostali trojku schování. Ono to spočívalo v tom, že jeden se zvolil jako fučík, všichni ostatní ho honili, když ho chytili, tak ho položili na lavici a sešitem z matiky mu setli hlavu. No, asi jsme nebyli dobří pionýři, protože fučík byl pověšen. Zdraví, Lenka. Děkuju, taky zajímavá hra teda, výborná. Skvělý. Díky moc za tyhle vaše vzpomínky. Pojďme ještě jednou zavzpomínat, tentokrát už ne na vaše dětství, ale na vaši oblíbenou hudbu, na vaší srdcovku. Na 777-937-777 mi napište, jakou píseň máte nejradši. Pokud si nemůžete vzpomenout, klidně přes ten WhatsApp můžete poslat, nevím, odkaz na YouTube, cokoliv. Já to tady najdu a já vám to strašně moc rád zahraju. Už za chvíli jako srdcovku na přání na Hit Rádiu.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% DNA? Jakože když se řekne geneticky příbuzný, tak si představíme opici nějakou a tak, ale
3: jasně.
2: Pak je ten banán.
3: Tak ten banán, no, tak jako u nás chlapů to docela chápu, že jo, nám jako zakrnělej kousek zbyl.
4: Slabej,
3: že jo, no, ale takže 60% banán. Z kolika ti procent se cítíš dneska na banán, Jasmin?
2: Tak vzhledem k tomu, že jsem banán měla doma ráno k snídani, tak fakt? Já nevím, jestli to je nějaký jako rodinný setkání, nebo jestli to je opravdu snídaně, nebo co.
4: Posnídala bližního svého.
3: Ježiš, tak to zní teda hrozně, no.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: XXL výprodej v online shop.cz.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
18: Vidíš to?
19: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
18: No a víš, co vidím já?
19: Co?
18: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
19: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
18: U nás si vybere úplně každý.
19: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
18: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
19: Nejlepší dárek je zážitek.
20: Firma na zážitky.
21: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
22: Senkor.
23: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
24: Česká volejbalová reprezentace míří do Jihlavy. Od 12. do 14. června se v Horácké aréně představí česká mužská reprezentace v rámci turnaje Evropské volejbalové ligy. Čekají vás napínavé souboje, skvělá atmosféra a špičkový evropský volejbal. Přijďte podpořit český tým v boji o vítězství a nenechte si ujít volejbalovou událost roku na Vysočině. Vstupenky k dostání v síti Ticketportál. Buďte součástí hry!

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Čas dát si srdcovku na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Na WhatsApp 777-937-777 píšete všechny vaše přání a tužby, jakou hudbu byste dneska chtěli slyšet. Díky moc za všechny ty tipy. Několikrát se mi tady dnes objevila Nirvana, což je jako skvělý. Takže Nirvánu si dáme určitě. Vybírám pochopitelně asi hit number one, hit číslo jedna, Smells Like Teen Spirit, o který se napsala mimo jiné Leona, taky Tomáš a shodou okolností taky Jitka. Smells Like Teen Spirit. Ten název je jako skvělej, protože jedna zpěvačka napsala Cobainovi na zeď. Kurt Smells Like Teen Spirit. Tenkrát narážela na to, že voní jako tehdejší deodorant, který se jmenoval Teen Spirit. On ale bohužel vůbec netušil, o co jde, a myslel si, že to je o něm. Tak, takhle to vzniklo.

0: Luis Capaldi na Hit Rádiu ve 12 hodin 45 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: V úterý v poledne posloucháte Hit Rádio, s vámi Jirka Pelnář a také naše srdcovky, které pro dnešní den už končí. Doufám, že vás bavili, že se vám to líbilo. Kdybyste měli jakýkoliv nápad na srdcovku, tak klidně můžete psát buď na WhatsApp na číslo 777-937-777 a nebo klidně v průběhu dne, když vás něco napadne, můžete mi to hodit třeba i soukromě do zprávy na Instagram Jirka Pelnář a já to připravím na další následující den. Snad. Mám tady zprávu, kterou píše Lucka, že nestihla hned tu první srdcovku, jak se to jmenovalo. Že by si to strašně ráda pustila znova. Tak ta úplně první, která dneska zazněla, nás vyloženě naladila do pohody, tak jmenuje se ta píseň Rotterdam. Rotterdam, jo? Jako to město. Rotterdam. Víc si pamatovat asi, Luci, nemusíš, ani vy, pokud byste chtěli hledat, takhle to stoprocentně najdete. Jinak skupina Beautiful South, ale Rotterdam vám stačí. Tak tohle byla srdcovka s číslem 1. Sám jsem zvědav, jakou srdcovkou to otevřeme zítra ve 12 hodin, tady na Hit Rádiu.
2: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
3: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Trenýrkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenýrkárna.cz.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
8: Rodinný dům v Tuchořicích na Lounsku za 8 999 900. Rodinný dům ve Vitčicích na Prostějovsku za 2 499 000. Penzion ve Františkových Lázních za 29 999 999. Zahrada v Drnholci na Břeclavsku za 990 000. A rodinný dům v obci Bašť Praha Východ za 14 490 000 korun.
7: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: www.wave.cz.
1: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
2: Hele, co City Park?
1: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
2: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
1: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
2: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
3: Spojte příjemné s příjemným. V City Parku Jihlava.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Právě se otevřel nový showroom DR Automobile z Vyhlavě. Navštivte nás v Hosově 55 a objevte stylová SUV, robustní offroady a energické pick-upy. Automatická převodovka, bohatá výbava a atraktivní financování už od 2,99. Přijeďte se svést a vyberte si vůz, který vás bude bavit každý den. Nový showroom DR Automobile z Vyhlavě, Hosov 55. Více na dr-automobile.cz.
7: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 60 minut, je tady závěr úterního poledne, za chviličku nejnovější zprávy a taky informace o nových plánech našeho státu, který plánuje nová centra duševního zdraví. Podrobnosti za chvilku.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na průtahu Havlíčkova Brodu v křižovatce Pražské a Masarykovy ulice. Pozor na práce u držby a pozor na cestáře také na dálnici D1. Mezi kilometry 137 a 134 směrem na Prahu pracují tam na krajnici. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
5: Kapely Činasky.
6: My máme rádi víru.
5: Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
2: Vysočina Fest.
5: Největší multižánrový festival našeho kraje.
2: A vy budete u toho.
5: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přelci Daňková. Stát plánuje nová centra duševního zdraví. Jejich vznik ale brzdí nedostatek odborníků i složitá administrativa. V současnosti je jich 40 pro dospělé a 7 pro děti a mladistvé. Do 2 let se má ale počet zvýšit na 75. Doplňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
11: Centra duševního zdraví vlastně jsou službou, která tu doposud nebyla a která zajišťuje to, že vlastně tito lidé se mohou integrovat zpět do komunity, mohou žít, řekněme, dá se říct běžný život za pomoci týmu Centra duševního zdraví, což jsou multidisciplinární týmy, které se nezaměřují pouze na tu zdravotní část, ale i na tu sociální.
10: Podle ministra zdravotnictví bude zajištěno i další financování center z evropských fondů, které je platí dosud. Podpůrný fond vyzval 28 dceřiných firm Agrofertu k vrácení podpory. Rolnický a lesnický fond zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Firmy ale peníze vracet nechtějí. Zhruba 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Nastínil to průzkum agentury Stemmark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti, ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. Teď se ještě podíváme k nám.
1: V sobotu se v okolí Jihlavy pojedou gravel závody. Jak řekl za organizátor Jan Stříteský, trať pro cyklisty je dlouhá 60 kilometrů.
12: Ta trať není nějak technicky náročná, je jak pro zkušené jezdce, tak i pro začátečníky nebo hobbyjezdce, tak aby si to užili všichni.
1: V plánu jsou i dětské závody a registrace běží na místě nebo online.
13: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Je tu počasí. Odpoledne to bude na Vysočině na deštník, mají se přihnat přehánky déšť a lokální bouřky, k tomu v maximech naměříme do 24 a občas pršet by mělo i v dalších dnech.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 1 hodina odpoledne, přeju pohodový propršený den. Zase takhle, pokud teď na vás neprší, tak je to dobrá zpráva, protože aspoň víte, že jste v suchu a v teple. Bohužel, ta druhá stránka té mince je, že to je v práci, ale nedá se nic dělat. Alespoň jsme takhle všichni spolu. Já tady pro vás mám připraveny další skvělý hity. Bude Damiano David, Fort Minor, začínáme taky s Katy Perry. A pozor, zásadní informace je ta, že sny se opravdu plní. A to dokonce, i když sníte mimo realitu naší země koule. Pokud jste chtěli být jako malý třeba kosmonautem, pořád se to může splnit. Máme dalšího Čecha, který poletí do vesmíru, podrobnosti řeknu za chvilku.
2: Hit Radio Vysočina.

Damiano David s hitem Next Summer ve 13 hodin a 13 minut. Posloucháte Hit Radio a schválně, otázka teď na vás, jo. Víte, kolik bylo Čechů ve vesmíru? Dáte dohromady všechna jejich jména? Pojďme na to, pojďme to vyzkoušet. Asi první jméno, to je úplně jasný, že jo? Pamatujeme ze školy. Vladimír Remek, samozřejmě. Co další? Napadá vás někdo? Ne? Nikdo? To je v pohodě, to není žádná ostuda. Nemusíte taky vědět všechno. Ale v tomhle případě vlastně všechno víte, protože už nikdo další není. Opravdu z Čechů, v tomto případě tedy za Československo, byl ve vesmíru pouze Vladimír Remek. A dámy a pánové, malí bubny, tohle se změní. Češi totiž přepíšou vesmírnou historii, protože pilot Aleš Svoboda porazil 22 tisíc kandidátů a příští rok se posadí do rakety od SpaceX a poletí na ISS. Neuvěřitelný. To je frajer, který si prostě tenhle ten dětský sen odškrtnul. Nebo odškrtne. Mimochodem, je to elitní stíhač na Gripenech, má doktora z letectví, mluví několika jazyky, no a teď se teda ještě naučí pilotovat loď od SpaceX. Masakr! Gratuluju, člověk si tak jako říká, co ty lidi všichni kolem umí. Já tady mám problém, když mám strčit USBčko tady do díry, tak na poprvé se mi to nikdy nepodaří. A frajer, tak zvládá tohle všechno. No, gratulujeme. Jsme samozřejmě na něj pyšní a můžeme si zapamatovat jméno číslo 2, Aleš Svoboda. To se bude pamatovat hezky, máme olympionika Aleše Valentu a pak Svobodovo zlatý gól, tak to spojíme dohromady. Gratulujem!

0: Kateřina Marie Tichá, byt 66. Jestli jste dobře poslouchali ten text, tak je to vlastně taková jako velká zpověď a romantika, která mimo jiné v noci budila i sousedy. Píseň ze života. Jestli je to přímo píseň z vlastní zkušenosti ze života Kateřiny Marie Tiché, tak i na to se jí můžeme zeptat příští týden, protože přesně za týden v úterý odpoledne mezi 12 a 15 tak bude Kateřina Marie Tichá hostem tady ve studiu Hitrádia. Budeme si povídat samozřejmě o hudbě, ale budeme si povídat také i o charitativních organizacích, protože málo kdo to ví, ale právě Kateřina Marie Tichá tak dělá pro charitu opravdu hodně, tak i to bude velké téma, které se ponese celým rozhovorem. Máte se na co těšit ode dneška přesně za týden. A aby to čekání bylo něco příjemnější a rychlejší, tak si dáme další hity. Za chviličku další srdcovka, W, k tomu ještě navíc Nickelback a nebude chybět ani Huntrix. No a když jsme u těch srdcovek, nezapomeňte, zítra opět v pravé poledne.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
11: Haló! Haló! Haló! Někdo může vidět jen prázdný prostor, ale my vidíme váš budoucí domov. Kuchyně IN, komplexní výroba interiérů na míru. Od prvního návrhu až po montáž posledního šroubku. Kuchyně IN, vaše jistota z Vysočiny. Navštivte naše studio v Jihlavě naproti nemocnici nebo na kuchyněin.cz.
12: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
13: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
14: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio Hunt Tricks ve 13 hodin 38 minut a my znovu budeme cestovat v čase jako dneska v poledne v srdcovkách anebo každý večer mezi 18. a 21.

velmi oblíbení a my na ně dneska zavzpomínáme. Co jiného taky dělat, když venku takhle prší? Tak si tohle pojďte užít. Možná, že přesně tohle byla vaše puberta. Teď na Hit Radio, hit Please Don't Go.

0: Kid Leroy a Justin Bieber ve společném duetu Stay. Je 13 hodin, 3 a 40 minut. Vy posloucháte Hit Radio a pokud máte děti, tak teď dobře poslouchejte opravdu, protože jestli máte malé děti, tak se o ně možná velmi často bojíte. A teď žijeme v 21. století a tedy v době, kdy se o bezpečnost našich dětí můžeme postarat o něco víc a možná i lépe, než se mohli naši rodiče postarat kdysi dávno o nás. O víkendu vám na Hit Radio dáváme hodinky Garmin za téměř 7,5 tisíce, které v sobě mají GPSku, může se z nich i na ně volat a posílat zprávy. Jsou to speciální chytré hodinky pro děti. Vydrží nabitý až 2 dny. A dokonce, tak nejenom, že teda vy jako rodiče můžete třeba sledovat polohu dítěte v reálném čase, ale součástí těch hodinek je i funkce asistance pro situaci, kdy se dítě ocitne v nesnázích. Kromě toho, tak protože je to i ideální pro malí školáky, tak jsou to hodinky, které je potom můžou trošku taky motivovat k pohybu, jo, protože i ke sportu, protože jsou zaměřený na trénink, jízda na kole, chůze, plavání a tak dále, měřím to hodnoty a vlastně je to tak trošku jako motivuje dál. Tyhle hodinky můžete získat, když budete o víkendu poslouchat Hit Radio. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz, kde je takový formulář, kam napíšete, jaký hity vás baví a proč. A pokud ten váš hit o víkendu dopoledne uslyšíte a u toho i konkrétně ten váš vzkaz, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali do studia. Podrobnosti si v klidu přečtěte na webu hitradio.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% DNA? Jakože když se řekne geneticky příbuzný, tak si představíme opici nějakou a tak, ale
3: jasně.
2: Pak je ten banán.
3: Tak ten banán, no tak jako u nás chlapů to docela chápu, že jo, nám jako zakrnělej kousek zbyl.
4: Slabej,
3: že jo, no, ale takže 60% banán. Z kolika ti procent se cítíš dneska na banán, Jasmin?
2: Tak vzhledem k tomu, že jsem banán měla doma ráno k snídani, tak fakt? Já nevím, jestli to je nějaký jako rodinný setkání, nebo jestli to je opravdu snídaně, nebo co.
4: Posnídala bližního svého.
3: Ježiš, tak to zní teda hrozně, no.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
5: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
6: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v Parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
7: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
11: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
14: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa?
13: Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalando. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Česká volejbalová reprezentace míří do Jihlavy. Od 12. do 14. června se v Horánské aréně představí česká mužská reprezentace v rámci turnaje Evropské volejbalové ligy. Čekají vás napínavé souboje, skvělá atmosféra a špičkový evropský volejbal. Přijďte podpořit český tým v boji o vítězství a nenechte si ujít volejbalovou událost roku na Vysočině. Vstupenky k dostání v síti Ticketportál. Buďte součástí hry!
14: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
15: www.autoracek.cz Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tady závěr další odpolední hodiny. V Česku už téměř všude prší, dávejte na sebe pozor, obzvlášť na silnicích. A jak se teď kde jezdí, tak to vám řekneme v naší aktuální dopravě.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Jihlavě v ulici Romana Havelky směrem do centra odklízí hasiči vylitý benzín z vozovky. Pozor taky na cestáře, kteří pracují na průtahu Havlíčkova Brodu v křižovatce Pražské a Masarykovy ulice. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června.

0: Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Prezidentský pár se setká mimo jiných také s občany. Česko vyrábí více mléka, než spotřebuje. Míra soběstačnosti loni dosáhla 138%. U jiných mléčných výrobků ale stále spoléháme na dovoz. Jakých produktů se to týká, popíše mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
8: Zatímco u jogurtu a ostatních zakysaných výrobků dosahuje soběstačnost zhruba 112%, u sýru a tvarohu je to jen 85%. Nejnižší míra soběstačnosti je u másla, kde domácí výroba pokrývá pouze 53% domácí spotřeby.
7: Vznikla proto strategie pro mléko a mléčné výrobky, která se mimo jiné zaměří na domácí výrobu sýrů a másla. Výherce rekordní částky bezmála 3 miliardy korun, která padla na konci května v Eurojackpotu, už má peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15% daně mu přišlo zhruba 2,5 miliardy. Může s nimi nakládat postupně nebo najednou dle vlastního uvážení. Teď se ještě podíváme k nám.
9: Od soboty 13. června se uzavře silnice na železničním přejezdu mezi Třeští a Jezdovicemi na Jihlavsku. Šoféři budou muset úsek objíždět přes Batelov. Dočasně pozastavený bude provoz také na železniční trati. Uzavírka potrvá do úterý 16. června a dotkne se všech, kteří cestují do krajského města přes Třešť. Přejeme šťastnou cestu.
10: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Nebe nad Vysočinou se nám mračí, objevují se také přehánky, srážky mohou být i intenzivnější s lokálními bouřkami. K večeru by měly ubývat a teploty dnes do 24.
11: Jirka Pelnář. Hit Radio.
12: 2 minuty po 2 hodině odpolední posloucháte Hit Radio. Jak říkala Lucie ve zprávách, tak frajer, co vyhrál ty miliardy, tak už je má u sebe na účtu. To je téma, kterýmu my se dneska budeme věnovat v našem pořadu Pravda nebo Bullshit. A říkám si, takhle, už vás někdy někdo poplácel za váš názor po ramenou? Já to udělám. Já vás za něj pochválím, za váš názor a ještě navíc odměním, protože za zprávu na WhatsApp 777-937-777 můžete dneska ode mě dostat i 2 lístky na koncert Evy Farné v Edenu.
11: Hit Radio Vysočina.

0: Pink a Nate Ruse na Hit Radio ve 14 hodin 6 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady další ožehavé téma, které se dnes váže i vlastně k tomu, o čem jsme mluvili před chvíličkou ve zprávách, a to, že výherce, nebo výherkyně, protože samozřejmě nevíme, jestli to je chlap nebo žena, už má 2,5 miliardy na svém účtě. Tak a já jsem našel velmi zajímavý průzkum, který tady mám pro vás připravený.
1: Vědci
0: tvrdí, že 93% lidí, je to obrovské číslo, takhle velké číslo jsme ještě neměli, 93% lidí by o jackpotu neřeklo své rodině, to je širší. A 5% by to dokonce neřeklo ani svému partnerovi. Tak co? Jak byste na tom byli vy? Řekli byste to prostě, já nevím, sourozencům, rodičům, nebo švagrovi, švagroví, nebo byste si to prostě nechali radši pro sebe? Je fakt, že člověk, když asi jako vyhraje takovýhle prachy, tak nejenom, že má najednou spoustu přátel, ale najednou prostě jako ví, že ty lidi ty prachy potřebují okolo taky a že se budou říkat, ježiš, ale tak co si budeš dělat, to jsou prostě 2 miliardy, to je strašně peněz, to by ti stačilo prostě minimálně půlka, tak tu miliardu můžeš mezi nás prostě v ostatní jako tví kamarády a rodinu normálně prostě jako podělit, ne? Rozdat. Jak vy byste zareagovali? 777-937-777, klidně úplně anonymně, tak mi jako můžete psát. Nebo posílat hlasovky. Zkusme přijít na to, jestli tady věci mají pravdu, že 93% lidí by v Česku o jackpotu neřeklo své rodině a 5% ani partnerovi. Pokud je to pravda, tak to znamená, že možná doma máte partnera nebo partnerku, co nějaký jackpot vyhráli, mají ho na účtě, ale vy o tom nemáte ani páru.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Je to všechno.

0: Hodiny jsou hvězdí ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 93% lidí v Česku by neřeklo o jackpotu, že vyhrálo jackpot své širší rodině, a 5% by to dokonce neřeklo ani partnerovi. A tak se vás ptám, jak to vidíte vy? Jak jste na tom vy? Nechali byste si to pro sebe, nebo komu byste to řekli a komu byste to neřekli? 777-937-777, tak to je číslo na WhatsApp, jsem do studia Hit Rádia. Mám tady i spoustu hlasovek, tak dáme třeba hned první z nich.
2: Krásné odpoledne. Mně se jednou stalo, že jsem vyhrála takovou nemoc malou částku.
0: Ale?
2: A musím říct, že jsem to nikomu neřekla. Až po hodně dlouhé době. Nebyly to statisíce, ale byla to hezká částka, bylo to prostě ocasky a neřekla jsem to nikomu.
0: Uh-huh.
2: A kdybych vyhrála tu částku teďka, ty miliardy, tak vám upřímně řeknu, že by mě z toho asi křáplo. Nevím. Asi upřímně bych to ani nechtěla, protože žádný takhle velký peníze nikomu velký štěstí nepřineslo. A myslím si, že je to pravda. Krásné odpoledne.
0: Děkuji za hlasovku, máme tady další zprávu. Ahoj, já bych jim to teda všem řekla. Jelikož jsem zachránce zvířat a odebrala jsem stovky psů z rodiny, tak mě nemají rádi. Takže potom by chtěli být nejlepší rodinou, ale setřeli by. Peníze by putovaly mým synům a pro zvířata. Zdraví, Markéta. Další zpráva, tak já bych to vydržela neříct jenom do doby, kdybych si chtěla koupit nové auto. To nevím, jak bych vysvětlovala, kde jsem na to vzala. Další hlasovky můžete klidně dál volat na 777-937-777. Máme to další.
3: Ahoj Jirko, čau posluchači. No, tak jako vyhrát 2,5 miliardy, tak jako bez pardonu, zbalím kufry, nikomu ani slovo a už by mě tady nikdy nikdo neviděl.
0: Díky Koudy za zprávu, naprosto tomu rozumím, úplně to chápu. Tak jak jste na tom vy? Řekli byste to svým partnerům a partnerkám alespoň? Dejte vědět, 777-937-777.
4: Aj.

0: Innan zitem hot ve 14:23.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář a dneska tak máme téma, že 93% lidí by neřeklo o víře jackpotu své rodině a 5% by to nakonec se utajilo i před svým partnerem. Co vy na to? WhatsApp Hit Radio 777-937-777 je plný zpráv. Například tady mám SMS-ku: ahojky, myslím, že bych to nemusela říkat, když by mi na zahradu mířila obří jachta. Jasně, chápu. Nejbližší rodině, manžel, sestra, otec, bych to samozřejmě řekla, píše Bára. Rodina je o důvěře, o tom, že se nemusíte přetvařovat a můžete před nimi být takový, jací skutečně jste. Pokud to tak někdo nemá, pak nemá zdravé rodinné vztahy. Navíc, k čemu by mi ty peníze byly, kdybych s nimi nemohla udělat radost těm, kteří jsou mi nejbližší a které mám ráda. Páni, myslím, Barčo, že jestli je to takhle u vás doma, tak vy ten jackpot už jste jako vyhrála, jo? Protože tady mě pobavila ta pasáž, kde nemá zdravé rodinné vztahy. Neznám. Neznám asi nikoho kolem, kdo by měl zdravé rodinné vztahy. Co dál? 777-937-777. Tady, ahojky, koupila bych si letenky a vlastně, co letenky? Letadlo s pilotem a šup pryč někam na svůj ostrov. Chápu. A ještě Martina. Ahoj Jirko, já bych to asi neřekla ani partnerovi. On občas vidí vzdušné zámky a zlaté kliky, taky hodinky s vodotryskem, takže jak by penízky rychle přišly, tak by asi i odešly. Hezký den, Martina. No tak ať to počítám. Jak to počítám, vypadá to, že v tomhle případě...
1: Vědci.
0: Asi opravdu mají pravdu. Mají pravdu, akorát si možná sekli s těma 5%, protože zřejmě ještě o něco málo větší procento z nás by to neřeklo ani svýmu partnerovi. Martino, za tu poslední SMSku já děkuju, za tu ti posílám 2 lístky na koncert Evy Farné na úterý. Eva Farna bude mít tenhle víkend v sobotu, v neděli a potom v úterý 3 koncerty v Enedu. Je to historicky první solová zpěvačka, která dokázala vyprodat Eden a my tě tam takhle dostaneme. No a jsem zvědavý, jestli o této výhře řekneš doma svému partnerovi, anebo tam půjdeš sama, nebo s někým jiným. To už necháme na tobě. Každopádně děkuju moc, zítra je středa, zítra nebude pravda nebo bullshit, zítra nás čeká naše ruleta dvojsmyslů a zároveň zítra za ruletu tady pro vás budu mít 2 lístky na koncert Evy Farné.
2: Právě se otevřel nový showroom DR Automobile z Vyhlavě. Navštivte nás v Hosově 55 a objevte stylová SUV, robustní offroady a energické pick-upy. Automatická převodovka, bohatá výbava a atraktivní financování už od 2,99. Přijeďte se svést a vyberte si vůz, který vás bude bavit každý den. Nový showroom DR Automobile z Vyhlavě, Hosov 55. Více na dr-automobiles.cz.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
4: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
5: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
6: Hele, co City Park?
5: Zase, včera jsem tam byla na rande.
6: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
5: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
6: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
7: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
9: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com
10: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
11: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
16: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
17: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
18: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobrý odpoledne, kdo to umí, že jo? 14 hodin 38 minut. Za chviličku si dáme Evu Farnou s hitem Božím Lejny Melou, což je samozřejmě už taková malá příprava na její víkendové koncerty v Edenu. Sobota, neděle a potom ještě navíc třetí v úterý. Gratuluju ještě jednou Martině, která získala od nás od Hitrádia dneska lístky na koncert. Zítra je pro vás budu mít zase mezi 14. a 15. hodinou. To mám já. Co pro vás má odpolední show, která bude začínat už za chvíli ve 3 hodiny odpoledne? Nejenom dneska, ale celé 3 týdny v kuse, každé odpoledne můžete získat plnou nádrž zdarma, když budete poslouchat odpolední show. Podrobnosti i na webu hitradio.cz.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Vlastní ostrov na rok? To není sen, to je nabídka ze Švédska. Šli byste do toho?
3: Dnes odpoledne budeme řešit, jaká pravidla by na vašem ostrově platila, kdo by měl vstup povolený a co by bylo přísně zakázáno. Napište nám na WhatsApp 725 44 38 37.
2: A chtěli byste na Vysočině takový ostrov? No těšíme se na vás.
1: Dej si tu nejlepší náladu na Vysočině. Odpolední show.

0: Joží, Mlejny, Melou a já už to mám taky spočítaný, bude 3/4 na 3. Jirka Pelnář se s váma pro dnešek loučí, přeju pohodový zbytek dnešního dne. Doufám, že až půjdete z práce, že jste si dneska nezapomněli vzít deštník jako asi jako 90% mých kolegů tady v práci. Kdyby náhodou ano, chybama se člověk učí, i zítra se ho vemte, i zítra bude pršet. Zítra ráno snídaně šampionů, samozřejmě já se na vás budu těšit potom ve 12 hodin v pravé poledne. No a za chviličku od 3, jak už před chviličkou jsem sliboval, dorazí taky naše odpolední show. Tak se smějte a zítra ahoj!
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design, nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM, jeden dekor, jeden celek.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
8: Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo.
9: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
11: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
12: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
13: Kapely Činasky. My máme rádi víno. Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štajny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
12: Vysočina Fest.
13: Největší multižánrový festival našeho kraje.
12: A vy budete u toho.
14: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
15: Řidičky i řidiči autobusů
16: Wanted. Wanted.
15: Dopravní podnik města Jihlavy přijme řidiče do svého týmu. U nás dostaneš smlouvu na dobu neurčitou, 25 dní dovolené a náborový příspěvek až 40 tisíc. Pojď s námi vozit Jihlavu. Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu D platíme my. Další informace a benefity najdeš na dpmj.cz. Dopravní podnik města Jihlavy.
17: Dotace z Fatre jsou zpět.
18: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
17: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top 2 v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
18: Ti, co sousedům staví novostavbu.
17: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
19: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 ve směru na Brno. Máme nehodu. Stala se na kilometru 160,5 u Velké Bíteše. Osobák tam narazil do svodidel, tak tam počítejte s tvorbou kolon. A pozor taky na Žďársku v Novém Městě na Moravě v Makovského ulici. Tam se osobní auto srazilo s chodcem, tak dobře dojeďte, pokud možno bez komplikací. A případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: A i dnes ve hře plná nádrž gratis.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: XXL výprodej v onlineshop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní.

0: technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: On Air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden v úterý a ve středu Vysočinu. Program cesty se zaměří zejména na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Do kraje Pavel pojede už podruhé, poprvé ho navštívil před 3 lety. České nemocnice rozšiřují kapacity specializované péče pro rostoucí počet pacientů. Například v Hradci Králové dokončili novou přístavbu pavilonu profesora Bašteckého, která výrazně posílí zázemí pro hematologickou a onkologickou péči. Víc mluvčí nemocnice Nikola Bánská.
9: V nové přístavbě hematologického a onkologického pavilonu se kapacita navýšila na 2x původního stavu. Aktuálně je pro pacienty připraveno 42 lůžek. V budově vznikly nové ambulance, příprav na cytostatik a ve výstavbě je nová lékárna s robotickým systémem.
8: Nové pavilony nebo rozšířená pracoviště vznikají například také ve Vrchlabí, Praze, Rychnově nad Kněžnou a nebo v Kroměříži. Evropská komise navrhla nový už 21. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se na energetiku, obchod, včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i takzvanou stínovou flotilu. Dnes to oznámila předsedkyně Evropské komise von der Leyenová. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam přibýt více než 30 ruských bank. České fotbalistky dnes zakončí kvalifikaci mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. Češky dnes v Cardiffu nastoupí proti domácímu Walesu a ve hře bude první místo ve skupině B1. Oba dosud neporažené týmy mají shodně 11 bodů. Utkání začne v 19 hodin.
10: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
11: Prší jen se leje, nad Vysočinou by déšť měl ustávat k večeru, do té doby se může objevit i bouřka a teploty, které se zastaví na 24 stupních, klesnou zítra na 13 až 16.
6: Hit Radio Vysočina.
12: A dnes opět připomínáme, dneska odpoledne 17.20 vyhlásíme další výherní hlasovku, která dorazí na náš WhatsApp v rámci dopravní hlídky. Takže posílejte hlasovky, jak se vám jede, někomu z vás opět nadělíme plnou nádrž úplně gratis. To číslo důležité 725 44 38 37. Teď další hity, tady už je Sia.

0: Linkin Park na Hit Radio Vysočina, přejeme pohodové úterní odpoledne. Dovedete si představit vlastní ostrov, tedy ostrov, který budete užívat na rok úplně gratis, doslova budete jeho správcem, jo? Dovedete si ta představa, máte to tam v hlavě. Tak prosím pěkně, o ostrovy teď soutěží ve Švédsku, jo? Místní turistická záležitost tam rozdává takhle ostrovy, právě výherci budou spravovat různé ostrovy. A mě napadá taková otázka, jaká pravidla by platila na vašem ostrově, Market?
1: Je, kdybych měla ostrov, tak na mém ostrově by platila asi pravidla, že žádné Wi-Fi, prostě jenom čisté spojení s přírodou. Taky by se tam museli dělat ranní povinné procházky, potom večerní meditace, noční ohýnek, kde by byla hudba, tanec a hlavně žádný prudění, což by mi teda mě osobně šlo často dost blbě, protože často prudím děti, občas i manžela, ale tam bych si to jako naordinovala, žádné prudění, jenom krása, klídek, pohoda.
0: Tak jsi mohla říct na první dobrou, že stačí tam nemít děti.
1: A manžela. Ne,
0: to
1: ne.
0: Už si řekla ty, já jsem hovořil jenom o dětech. No každopádně dejte nám vědět, pokud byste takhle spravovali vlastní ostrov, jaká pravidla za vás by platila. Jsme na WhatsAppu 725 44 38 37. Otázka vlastně taky ještě nastává, kdyby vám třeba na Vysočině, když to takhle jako vztáhnu na nás, někdo svěřil rybník.
1: No.
0: Jestli by to byl stejný wow efekt.
1: O něco menší asi.
0: Nebo by to byly spíš starosti. Ono totiž takhle spravovat ostrov, to nebude jenom zábava, meditace a procházky.
1: Nebude, no. Hele, já jsem ráda, že dokážu spravovat jeden barák, kde řídím rodinu. Nebo... No. ale já myslím, že nám to funguje. My si troufneme i na ten ostrov.
0: Tak jednou si uděláme nějakou záležitost a Market nám povypráví víc. No každopádně dejte vědět, my posíláme další ty Rehab a nebo Ed Sheeran právě teď. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Jedeme v tom s vámi, takhle na cestě z práce domů monitorujeme dopravní situaci.
2: Ano, připomínáme komplikace na Žďársku v Novém Městě na Moravě v Makovské ulici, kde se osobní auto srazilo s chodcem. A pořád pozor taky na nehodu osobáku na dálnici D1 na kilometru 160,5 u Velké Bíteše ve směru na Prahu. Počítejte tam s možnou kolonou.
1: A já připomínám, až do konce června každý všední den plné nádrže zdarma. Pokud chcete mít možnost získat tu plnou, tak stačí poslat dopravní hlasovku na náš WhatsApp na číslo 725 44 38 37. I dnes jednomu z vás nadělíme plnou nádrž. Ještě jsme tak neučinili. Stačí, když nám opravdu dáte vědět, jak se jede, ať už dobře, kde to jede parádně, anebo samozřejmě, kde to nejede, kde to stojí. Předem děkujem.
0: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
6: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
7: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
6: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
7: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
6: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
12: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
16: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
17: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
18: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
14: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
19: Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo.
14: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Vysočina o 15:30. My přejeme pohodové úterý. Pokud sedíte za volantem, dejte vědět, jak se vám jede. Stačí poslat hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. Automaticky jste ve hře o plnou nádrž. Dneska krátce po 17. hodině další plnou nádrž právě z těch došlých hlasovek rozdáme. No a pokud jste za volantem, tak velmi dobře víte, že se nám změnilo i zásadně to počasí. Ono chvilku to vypadalo, že snad začne i sněžit. No teda jako ne, to doufám, že ne, ale ochladilo se.
1: Marek mi tady říkal, prosím tě, zatáhni ty žaluzie, ať nevidíme, jak je tam hnusně.
0: Ať se na to nemusíme dívat. Ale pojďme se podívat na tu dlouhodobější předpověď. Tak co nás čeká, co nás nemine?
1: No já jsem se dívala teda a rozhodně nás v nejbližších dnech čeká a nemine právě tady takovéhle počasí se zataženou oblohou, taky s přeháňkami. A samozřejmě dneska si užijte ještě teploty do 24, protože od zítřka už půjdou dolů. Zítra naměříme maximálně do 16 a v dalších dnech se dívám. Tady máme čtvrtek do 20 stupňů, pátek do 19 stupňů, sobota do 21 a ani v sobotu to nevypadá na nějaký velký sluníčko.
0: Ale víte, co je pozitivní?
1: Jako Marek.
0: Pozitivní v nepozitivním, že sobota je daleko, to je nepozitivní.
1: To se může ještě změnit.
0: Ale to se právě všechno může změnit. Takže.
1: Tak si to budeme tady jako manifestovat? Budeme si to jako říkat, aby bylo krásně a vám
0: ano,
1: bude.
0: Takže pohoda, klid a jazz.
1: A
0: tedy
1: tabáček.
0: My Chemical Romance právě teď na Hit Radio Vysočina a přejeme pohodové úterý.

0: co se děje na Vysočině.
1: Blíží se to, blíží. Horácká multifunkční arena v Jihlavě se od pátku do neděle stane dějištěm Evropské volejbalové ligy mužů a vy od nás na to získáváte lupeny. V sobotu můžete přijít obdivovat taky veterány k City Parku v Jihlavě. Tam budou mít zastavení v rámci 1000 mil československých. V neděli zveme i na americký fotbal, protože gladiátoři z Vysočiny vyzvou doma rytíře z Nitry. No a příští úterý, prosím vás, nezapomeňte na dámskou jízdu s filmem Bardotky v Cinestaru Jihlava.
2: Je toho mrak, další akce na našem webu hitradio.vysočina.cz a já připomínám, pokud byste chtěli lupeny na volejbal, soutěží se ve storičkách na našich sociálních sítích, tak držím pěsti.
0: Vysočina, tady jsme doma. Dopravní hlídka Hitradia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitradio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
3: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
4: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
3: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
4: Café.gusto.cz
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz. Senkor.
18: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz. Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
12: Hit Radio Vysočina.
20: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.
20: Hit Radio.

0: Ráno David na Hit Rádiu Vysočina za 10 minut 16 hodin. Blíží taky Vysočina Fest, prosím pěkně. První víkend v červenci, to už je opravdu za necelý měsíc. Nabitý line-up, no ostatně největší multižánrový festival našeho kraje. My jsme opět hrdým mediálním partnerem a pokud byste chtěli vyrazit úplně zcela gratis, tak doporučujeme poslouchat tento týden, každý všední den, naši snídaní šampionů od 6 do 9, protože tam v rychlé pětce jsou ve hře lupeny.
1: No a kdy Vysočina Fest přesně startuje? No tak už je to ve čtvrtek 2. července, kdy tam zahraje například Čechomor, Divoký byl, Zakázaný ovoce v pátek je na programu, Anaka, Miraj, Lucie a v sobotu třeba Činasky, Pio Squad, Vysací zámek, no je to nabitý k prasknutí.
0: Takže to bude i se známkou panku. No tak držíme pěsti v naší rychlý pětce a teď posíláme další hity, za chvilku zprávy, tady už Disturbed.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Shine bright like a diamond.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rihanna na Hitrádiu Vysočina, jdeme na dopravu.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a hlásí se naše linka řidičů.
0: Ano, my budeme výletit, prosím pěkně, do Bosny a Hercegoviny, protože, věřte nebo ne, i tam nás ladíte, tam vás zdravíte a ze Sarajeva, nebo kousek od Sarajeva, nám posíláte hlasovku.
2: My se teda omlouváme za kvalitu, my jsme kousíček od Sarajeva, jedeme po nějaké šotolinové cestě, takže je to tady jako dost blbý, ale na Vysočině si myslím, že jsou cesty dobrý, mezi Dolní Libochovou a Křižanovem určitě není žádný zdržení, tam se jede parádně vždycky a za chviličku se vracíme, takže si myslím, že by se nám ta plná nádrž hodila. Děkujeme a zdravím, ahoj.
1: Tak to je důkaz, že nás můžete ladit a posílat hlasovky opravdu odkudkoliv. Děkujeme moc za to, zdravíme a ano, potvrzujeme. Aktuálně na této trase Dolní Libochová a Křižanov žádná zdržení nejsou, ale kde máme komplikace? Tak to je na dálnici D1 na kilometru 136,5 u Měřína směrem na Prahu, kde bourala dvě auta v levém pruhu. A můžu říct, Linko, ještě?
0: Pošlete nám jakoukoliv hlasovku, ať už se vám jede dobře nebo špatně, na náš WhatsApp 725 44 38 37. Právě že i dnes rozdáváme za jednu z těch hlasovek plnou nádrž zcela gratis.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v Parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin

0: soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
1: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
2: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
5: Máme 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. O víkendu se budou měnit jízdní řády. Úpravám ve veřejné autobusové i železniční dopravě dojde už tuto neděli, 14. června. V některých krajích se změní provoz na vybraných linkách a spustí se letní prázdninový anebo turistický režim. Do Česka míří bouřky. Dorazila k nám studená fronta, která sebou přinesla déšť a také citelné ochlazení. Hlavně na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek. Fronta se navíc nad střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech. Unikátní elektromobil vznikl na Západočeské univerzitě v Plzni. Jde o závodní formuli, kterou sestavili sami studenti. O monopostu víc mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Letošní vůz vznikal s důrazem na nižší hmotnost, lepší aerodynamiku a další technická vylepšení. Řadu komponentů si studenti navrhují a vyrábějí sami.
5: Nový vůz v létě čeká série 3 mezinárodních soutěží v Česku, Německu a Polsku. Fotbalové mistrovství světa je za dveřmi. Začne už pozítří a řada hospod a restaurací v Česku nabídne i projekce zápasů. Úvodní utkání naší reprezentace s Jižní Koreou proběhne v pátek o 4 ráno. V Praze bude otevřeno několik podniků, které kromě projekce nabídnou také snídani.
7: A v Havlíčkově Brodě potrvá demolice mostu přes Sázavu ještě asi měsíc. Jeho rekonstrukce začala na jaře. Část obyvatel by chtěla, aby stavbaři hlučné bourací práce urychlili. Další žádají kratší pracovní směny, aby byl v okolí chvíli klid. Městská hromadná doprava je stále zdarma a podle radnice zájem o MHD stoupl.
8: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete zamosazný plech, kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: A ještě počasí. Sluníčko se nám na Vysočině schovalo za mraky a tam zůstane nejspíš až do soboty a taky nás jako dnes budou provázet přehánky, objevit se může i bouřka. Dnešní srážky by měly ustávat k večeru a zítra počítejte s ochlazením, naměříme do 16 stupňů.
3: Hit Rádio Vysočina.
10: Já ještě jednou musím pozdravit ty chlapy do toho Sarajeva, jak nám posílali dopravní hlasovku, jak se jede v Bosně a Hercegovině. Oni posílají i fotku na náš WhatsApp. Chlapy, děkujeme moc, zdravíme řidiče Petra, protože to je úplně jako nádherní, jako srdce cestovatele a dobrodruha prostě zaplesá.
9: No moje srdce taky plesá, ještě jsem neviděla ani tu fotku. Chlapi, zdravíme moc.

0: Dragons na Hit Rádiu Vysočina, 16 hodin 10 minut. K tomu Imagine Dragons, ty se hodí k nějaké pořádné velké oslavě. Škoda, že asi z největší pravděpodobností nikdy tady na Vysočině nepřivítáme, i když říká se nikdy, neříkej nikdy, tak třeba nikdy jo. Každopádně, když jsme u těch oslav, jedna velká oslava se blíží.
1: My už jsme teda skrze naše sociální sítě Hit Rádia Vysočina dříve informovali, že hokejová Dukla Jihlava plánuje velkolepé oslavy a už víme přesně kdy. 70 let výročí založení klubu oslaví Dukla v pátek 13. listopadu a pozor, čeká nás multimediální show se symfonickým orchestrem, hvězdami historie i současnosti klubu a i české muzikálové scény. Když se podíváme na to konkrétně, tak jsou tam jména jako Martin Dejdar, Ivana Jerešová, Petr Kolář, Virtuos, Karel Mitáš a spoustu dalších. A pokud se chcete tohodle zúčastnit, tak vstupenky budou v prodeji od pondělí 15.6. od 18 hodin a to na oficiálních stránkách klubu a rozhodně to bude snad za to.
0: Teda to je nabitý program, no tak se těšíme už teď na pátek 13. listopadu. Myslím si, že lupeny po tom spuštění půjdou velmi, velmi rychle na dračku. Tak si i ten start toho prodeje lístku někam zapište, ať vám to neuteče. My posíláme další hity, ať už sportovcům nebo nesportovcům, nebo vám co odpočítáte. Tady už Alex Warner.

0: Jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Ano, staňte se součástí naší dopravní hlídky a máte možnost získat plnou nádrž zcela gratis. Každý všední den plnou rozdáváme za jednu hlasovku, kterou nám můžete poslat. Štěstí posílá nebo zkouší štěstí taky Kuba.
2: Ahoj, tady řidič Kuba, jedu z Jihlavy do Rynárce. No až na ten déšť je cesta v pohodě, tak všem řidičům šťastnou cestu a krásný úterý.
3: No a teď je to taky hlasovka od Katky.
4: Ahoj, tady Katka, jedu směr Jihlava Třebíč. Vozovka je mokrá, ale provoz je v pohodě. Buďte všichni na sebe opatrní a doražte v pořádku domů. Ahoj.
1: Tak i Katka má tu příležitost, je zařazená do hry o plnou nádrž. No a ještě přišla story hlasovka od Jany.
5: Ahoj, tady Jana. Tento týden mám služebně za volantem, obzvlášť dnešní den. Od rána to je veselý, protože když jsem ráno krájela dětem citron do pitího, tak mi to krásně stříklo do oka těsně před odchodem do práce. Takže make-up a všechno líčení šlo dolů. Nicméně za volantem jsem dneska šťastným řidičem, protože se všechno skládá. Musím říct, že Jihlava, ať jsem ji dneska asi třikrát otočila, tak byla fantastická, potkala jsem dokonce zelenou vlnu, takže mám za to velkou radost. Přeju vám hezký den a hodně štěstí při soutěži. Ahoj.
3: No tak uvidíme, na koho se usměje štěstí a jestli i vy chcete od Hit Rádia Vysočina plnou nádrž zcela zdarma, tak na to máte dneska ještě hodinu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Hit Rádio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Rádiu Vysočina soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade stolečí? Registruj se na našem webu. Hit Rádio Vysočina CZ.
6: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
7: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
8: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
9: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Kronoce.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
13: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

0: www.zahradnictví.cz.
1: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Gagan na Hit Rádiu Vysočina po půl páté. My přejeme hlavně pohodové úterý, takhle upršené úterý. Stále připomínáme, každý všední den soutěžíme o plnou nádrž zcela gratis. Podrobné info na našem webu hitradiovysočina.cz, ale funguje to jednoduše. Stačí poslat hlasovku ohledně dopravy a hned jste ve hře. A může to být hlasovka, že někde stojíte, někde to nejede, někde je nehoda, anebo že se vám jede zcela dobře. I takhle jednoduše jste automaticky ve hře. Takže každý den to do nás můžete chrlit, my v 17.20 potom vyhlásíme toho vítěze, takže ještě necelá hodina toho dnešního dne, toho dnešního kola nás čeká. Stejně tak Pepa poslal dopravní hlasovku a děkujeme za to.
1: Ahoj, tady řidič Josef, trasa z Jihlavy do Třebíče, průjezdná hladce jako po másle.
0: No, vidíte, tak Pepovi hlavně taky přejeme šťastnou cestu, vám všem ostatním, co jste za volantem, tak opatrně kolečkama dolů, anténkou nahoru. No a pokud si chcete dopřát pohodu, klid a relax, ještě jste třeba v práci, tak ať to rychle utíká, dneska 18. hodina, snad to jistí, Hit Radio Klasika, ty největší pecky let 80., 90. a milénia. To bude velký relax, velký vzpomínání a my teď nakoukneme pomyslně pod tu pokličku, dáme si jednu devadesátkovou záležitost. Právě teď pro vás všechny, ať už děláte cokoliv.

0: letní záležitost na Hitrádiu Vysočina. Alvaro Soler, škoda, že to počo není letní. Ale stále připomínáme, soutěžíme o plnou nádrž zcela gratis. Stačí jedna hlasovka, více info na našem webu hitradiovysočina.cz. Hanka posílá hlasovku.
1: Ahoj, tady řidička Hanka, jedu ze Znojma do Jihlavy, cesta je super, bez komplikací, takovou přeju všem, mějte se, čau.
0: Hani, děkujeme za dopravní info, i vám ostatním připomínáme náš WhatsApp 725 44 38 37.
2: Dárek, ze kterého si sedneš na zadek.
0: No a teď už k jedné parádní záležitosti, protože my jsme se rozhodli udělat otcům královský trůn, prosím pěkně, jo? Den otců totiž nás čeká koncem června. My máme exkluzivní záležitost a to je úplná smart toaleta. Opravdu trůn trůnů. Nevím, jak ho víc vychválit. Market ví ty faktické údaje, viď?
3: Tenhle krásný trůn může být váš a umí toho víc, než si snad umíme představit. Očekávejte perfektní hygienu i maximální pohodlí. Disponuje sprškou a oscilací s jednoduchým ovládáním pomocí otočného tlačítka nebo pomocí dálkového ovládání. Je tam dezinfekce UV světlem, vyhřívané WC sedátko, noční světlo a spoustu dalších funkcí.
0: Tak pokud pro svého krále nebo královnu chcete tento trůn získat, tak vzhůru na náš web hitradiovysočina.cz, tam jednoduchá registrace, i když pravda, poslední bod je odpovědět správně na soutěžní otázku. Ta odpověď je ukrytá v Reelsku na našich sociálních sítích. Takže doporučuji zabrouzdat Facebook a Instagram Hitradia Vysočina, najít si to správné Reelsko, je to takové, kde už kolegové byli okouknout tenhle smart záchod od Jiky, nadělila ho společnost Maro.cz, která se věnuje koupelnám a koupelnový, má několik hned koupelnových studií, takže i vzhůru na Maro.cz tam můžete právě zjistit i informace o tomhle super ultra vychytaném záchodě. No a my už v pátek odpoledne právě tady vyhlásíme toho jednoho jediného vítěze. Takže držíme pěsti.
2: Nejlepší dárek ke dni otců. Registruj se na webu hitradiovysočina.cz.
4: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
10: Haló!
11: Haló!
10: Někdo může vidět jen prázdný prostor. Ale my vidíme váš budoucí domov. Kuchyně IN. Komplexní výroba interiérů na míru. Od prvního návrhu až po montáž posledního šroubku. Kuchyně IN. Vaše jistota z Vysočiny. Navštivte naše studio v Jihlavě naproti nemocnici nebo na kuchyneIN.cz.
12: For camping. Venku je nám krásně.
13: Tady chci bydlet.
12: Venku?
13: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
12: A kde bude ložnice?
13: Na louce pod hvězdami.
12: To je ale velká ložnice.
13: Největší na světě.
12: No jo. A co koupelna?
13: No, v potoce.
12: A sousedi?
13: Už se hlásí.
12: To zní hezky.
8: Asi tu budu bydlet s tebou.
13: Jo, tady nám je krásně.
12: For Camping. Venku je nám krásně.
14: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
7: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
15: Kapely Činasky.
16: My máme rádi.
15: Lucie, Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
7: Vysočina Fest.
15: Největší multižánrový festival našeho kraje.
7: A vy budete u toho.
15: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
18: Senkor.
19: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
20: Řidičky i řidiči autobusů
21: Wanted. Wanted.
20: Dopravní podnik města Jihlavy přijme řidiče do svého týmu. U nás dostaneš smlouvu na dobu neurčitou, 25 dní dovolené a náborový příspěvek až 40 tisíc. Pojď s námi vozit Jihlavu. Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu D platíme my. Další informace a benefity najdeš na dpmj.cz. Dopravní podnik města Jihlavy.
22: Hit Radio Vysočina.
15: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

17 hodin, zprávy se blíží úderem celé, víme, co se kde děje, prozradíme, taky mrkneme na dopravu. Připomínám, ono se říká opakování matka moudrosti. 17.20 vyhlásíme tu výherní hlasovku, která získá plnou nádrž zcela gratis. Více informací na našem webu a taky co připomínám, že po 17. náš biják o další volňásek do multiky na Sinestar. No tak držím všem pěsti a tady už jedna velká pohodová záležitost. R.E.M.

0: tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a aktuálně se jezdí bez nehod. Připomínáme ale práce na silnici. Uzavřená je trasa na Plařimovskou mezi Křelovicemi a Červenou Řečicí a s omezením počítejte na průtahu Havlíčkova Brodu v křižovatce Pražské a Masarykovy ulice. Tak dobře dojďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: XXL výprodej v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes.

0: Sviany. Srdeční záležitost. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
2: 17 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Mzdy výrazně vzrostly. V prvním čtvrtletí tohoto roku se průměrná hrubá měsíční mzda navýšila o 8,1%. Polepšila si většina odvětví. Zlepšení ale nebylo u všech stejné. Víc Jitka Erhartová z Českého statistického úřadu.
3: Zatímco v činnostech v oblasti nemovitostí stouply reálné mzdy o 20% a v administrativních a podpůrných činnostech o 17%, pracovníkům v energetice meziročně kupní síla výdělků v podstatě stagnovala.
2: Průměrná hrubá měsíční mzda teď dělá skoro 50 300 korun. Královéhradecký kraj spustil kampaň nazvanou Než klikneš, která vznikla ve spolupráci kraje, policie, rezortu vnitra a dalších odborníků. Kampaň upozorňuje na nebezpečí v online prostředí a kyberšikanu dětí. Cílem je zvýšit povědomí o nástrahách digitálního prostředí a pomoci rodinám předcházet rizikovým situacím. Světloni zaznamenal vůbec nejvyšší počet ozbrojených konfliktů od druhé světové války. Konfliktů, kterých se účastní alespoň jeden stát, bylo 65. Těch, v nichž proti sobě státy bojují, bylo 8, tedy dvojnásobek oproti předchozímu roku. Minulý rok byl navíc třetí nejsmrtelnější od konce studené války. České hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A v Esbjergu. Hlavním dějištěm pak bude Herning. Češky postupně narazí na Rakousko, Švýcarsko, Německo a Spojené státy. Dodám, že světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu.
4: Apel Hřimov po roce dokončil parkoviště v průběžné ulici u řeky Bělé. Má 72 míst a práce vyšly na více než 23 milionů korun. Plocha významně rozšířila parkovací možnosti v centru města. Pro veřejnost se parkoviště otevře zítra a parkování bude zdarma.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Zítra na Vysočině opět očekáváme přehánky, k večeru četnější a taky nás bude provázet chladnější počasí. V maximech naměříme 13 až 16 stupňů a občas zapršet by mělo taky zítra.
0: Hit Rádio Vysočina.
7: Zítra zítra se zase uvidíme, Market. Měj se krásně, užívej. Ahoj.
6: Já moc děkuju, jdu si udělat pohodu a vypadá to dneska na zatopení v krbu taky doma.
7: No teda, to je romantika.
6: Udělám
7: tak užívej.
6: Romantiku.
7: Ahoj.
6: Ahoj.
7: No a my snad taky nabídneme romantiku za chvilku náš Biják, další volňásek do multiky na Sinestar, tak držím pěsti, připravujte telefony, až zazní signál, volejte. Tady už Dance with Somebody.

0: Aša, její hit Austin na Hit Rádiu Vysočina 17 hodin 11 minut. K tomu otvíráme náš biják.
1: Biják. Biják.
0: Počasí na houby. Je potřeba se schovat do kina, to počasí doslova skoro a do písmene. Na telefonu Jirka z Vyskytné. Jirko, hezké odpo, ahoj.
2: Čau, hezké odpoledne.
0: Jirka, jaký potvrzuje, že u nich deštivo, a jak jsem říkal, aspoň třeba vyrazit na ty houby, a Jirka, ne, houby nemám rád. Prosím tě, Jirko, houby nemáš rád, jakože nerad je sbíráš, a nebo je nerad konzumuješ, anebo v obojí?
2: Hejtě, já jsem nejdřív rád i sbíral, a pak se to doma začalo sušit.
0: Ano.
2: Tak jsem říkal, já se já to můžu vyprnout, tak už ani nezbírám a ani nekonzumuju.
0: No dobře, no prostě, ale Jirka není úplně milovníkem a houbařem. No tak...
2: Nejlepší houby jsou ty skrtovice, no.
0: Ano, to souhlasím, ano. No pojďme ale za filmovou ukázkou, seš ready? Asi jo, jdeme na to.
2: Tak jdeme na to.
0: Tady je.
3: Takže, jeho výsost, velkou úžas, blá, blá, tak dál a tak dál. Hurá a je to. Tak, kamarád.
0: Tak, Jirko.
2: No?
0: No?
2: Je to těžký.
0: Je to těžký, jo. A já jsem si myslel...
2: Znám to.
0: Ano, to je dobrý základ. Když něco znáš, je to dobrým základem k úspěchu.
2: Myslím Lotrando a Zubejda.
0: Lotrando a Zubejda, říkáš. No dobře. Lotrando a Zubejda. Pojďme se na to podívat. Ne. Bohužel. Ne, bylo to úplně vedle. Ale úplně vedle. Byl to film Madagaskar.
2: No,
0: Král Jeliman.
2: Taky jsem ho viděl. A s malým koukáme na seriál Madagaskar.
0: Jirko, hele, užívej, děkujeme každopádně za hru, měj se krásně a přejeme pohodové úterý. Ahoj.
2: No, to tak zítra do dva lísky.
0: Přesně.
2: Někomu to udělá radost.
0: Snad jo. Tak jo, hele, tak měj se krásně, ahoj.
2: Jo, ty taky, ahoj, čau.
0: A Jirka už to zmínil, prostě zítra ve hře dva lupeny. Držím po 17. hodině pěsti.
1: Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: I dnes se sešlo nespočet hlasovek dopravních na náš WhatsApp, bodeť by ne, soutěžíme o plnou, úplně gratis, stačí poslat, jak se vám jede, hlasovkou buďte naší dopravní hlídkou a my na konci každého všedního dne vybereme jednu hlasovku, která právě získá plnou úplně gratis. A dnes prosím, pěkně je ten moment, kdy říkáme, že dnes si to odnese tu plnou řidič Petr. Chlapi se ozvali totiž z tripu až z daleké Bosny od Sarajeva. Takhle zní tedy vítězná hlasovka.
2: My se teda omlouváme za kvalitu, my jsme kousíček od Sarajeva, jedeme po nějaké šotolinové cestě, takže je to tady jako dost blbý, ale na Vysočině si myslím, že jsou cesty dobrý. Mezi Dolní Libochovou a Křižanovem určitě není žádný zdržení, tam se jede parádně vždycky a za chviličku se vracíme, takže si myslím, že by se nám ta plná nádrž hodila. Děkujeme a zdravíme, ahoj.
1: Taky zdravíme ještě jednou, chlapi, gratulace, veliká plná nádrž je vaše, bude tady připravená, až tedy přijedete zpátky. Vám ostatním díky všem, co jste dneska hlasovku dopravní poslali a zítra to můžete klidně zopakovat. Zítra opět soutěžíme, více na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Autošpina, Rýhlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpina, Rýhlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
3: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
13: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
14: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
18: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
19: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Nové DR6 od DR Automobiles už i v showroomu v Jihlavě na Hosově 55 nebo v Trnavě u Třebíče. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
7: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
20: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
7: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
20: Café-gusto.cz.
21: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
22: Věděli jste, že s banánem sdílíme až 60% DNA? Jakože když se řekne geneticky příbuznej, tak si představíme opici nějakou a tak, ale
23: jasně.
22: Pak je ten banán.
23: Tak ten banán, no tak jako u nás chlapů to docela chápu, že jo, nám jako zakrnělej kousek zbyl.
24: Slabej, že jo,
23: no, ale takže 60% banán. Z kolika ti procent se cítíš dneska na banán, Jasmin?
22: Tak vzhledem k tomu, že jsem banán měla doma ráno k snídani, tak fakt? Já nevím, jestli to je nějaký jako rodinný setkání, nebo jestli to je opravdu snídaně, nebo co.
24: Posnídala bližního svého.
23: Ježiš, tak to zní teda hrozně, no.
21: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem

Hit Rádiu Vysočina po půl šesté. My přejeme hlavně pohodové úterý, ať už děláte cokoliv. Doufáme teda, že to není pracovní úterní odpoledne. A pokud ano, tak ať to co nejrychleji utíká. Zas tady čtu takovou tu klasickou věc, pokud jste nikdy neslyšeli, připomínám opět, věci potvrzují, že poslech hudby má všestranný účinek na naše zdraví, jo, ať už na psychiku, tak dokonce i na to fyzické zdraví. Prostě dokáže léčit. No tak pokud potřebujete takhle vyléčit v úterý odpoledne a ještě to počasí k tomu, že ho ospalí, tak my jednu hudební záležitost nabitou energií posíláme právě teď. Za chvilku Ava Max a nebo právě teď už Blink 182. No tak užívejte. Dneska 9. června v kalendáři, no to neskutečně letí.

0: Lukas Estrada na Hit Rádiu Vysočina Close Your Eyes před 6:15. Přejeme hezké úterý. Hlavně pohodové za chvilku už Hit Rádio Classic, největší hity v 80., 90. a milénia. Ale do té doby ještě podle tady toho stávajícího playlistu za chvilku hity jako Pink a nebo David Guetta, Teddy Swims a Townsend I. Hit
1: Rádio. Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Rádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny. Hit Rádio.
2: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Dotace z Fatre jsou zpět.
12: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
11: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
12: Ti, co sousedům staví novostavbu.
11: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
13: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
14: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
15: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
16: Hit Radio Vysočina.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Pink na Hit Rádiu Vysočina za 7 minut přesně 18 hodin. Mare Grande se loučí, mějte se krásně, užijte úterý, no a zítra ve 3 odpo opět z Markéce budeme těšit. Na rozloučenou Ella Henderson.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a s komplikacemi počítejte. V Pacově v ulici Na Blatech probíhají tam stavební práce, tak tam počítejte s lehkým omezením. Hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, no a kdybyste také narazili na dopravní komplikace, tak nám dejte vědět hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Dobré zprávy z Jihlavy.
4: Do Jihlavy se o víkendech jezdí zase o něco pohodlněji. Od června město zrušilo sobotní platby za parkování. Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu se tak celý víkend nebo o svátcích může parkovat bez poplatku. Cílem je usnadnit cestu lidem, kteří jedou do Jihlavy za nákupy, službami, kulturou nebo na návštěvu příbuzných. Podrobnosti na webu jihlava.cz/parkování.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: Hi, I'm Lenny Kravitz.
13: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Firmy plánují zaměstnance ve třetím čtvrtletí víc nabírat než propouštět. Takzvaný náborový optimismus se dostal na nadprůměrně vysokou úroveň. Průzkum společnosti Manpower ukázal, že větší náborové plány mají firmy v Praze a v Čechách než na Moravě. Cyklisté na elektrokolech bourali loni častěji. Evidováno bylo zhruba 870 těchto nehod, zatímco v roce 2024 jich bylo o zhruba 200 méně. Policie před létem apeluje na cyklisty, aby nepodceňovali rizika. Jana Pelešková z ředitelství služby dopravní policie.
15: Je důležité znát limity. Limity nejen své jako člověka, ale právě i toho elektrokola. Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že to elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
14: Při kolizích cyklisty na elektrokolech loni zemřelo 11 lidí. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden Vysočinu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Zemědělci od dneška nesmí používat při hubení hrabošů zvýšené dávky jedu kladeného do nor. Kontrolní a zkušební ústav zemědělský zrušil nařízení, které to umožňovalo. Rozhodnutí se opírá o

0: a plošného monitoringu. Ten prokázal významný úbytek hrabošů ve 12 ze 13 hodnocených krajů.
1: Akce týdne Pomošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Deštivo a chladněji zůstane v dalších dnech, do rána minima 15 až 11 stupňů, na západě a severu Čech kolem 8. Zítra převážně pod mrakem, občasný déšť a v severozápadní polovině Čech místy přehánky nebo dokonce i bouřka. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku mírný severní vítr.
2: 18. hodina odbera startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, hezké úterý přeju.

2 na pohodu jsme odstartovali úterní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic Miroš Birka Bělý květ. Mimochodem, taková zajímavost, ta písnička se měla jmenovat Černý květ a až těsně před vydáním dostala ten upravený název. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Až do 21. večerní provázy budeme mít chvíle plné nostalgie. A za chvilku k těm chvílím přidáme třeba i skvělý hit Britney Spears, Lucky. Teď ale DJ Bobo, Let the Dream Come True. To je věc, kterou vám servírujeme 10 minut po 18.

0: Takhle na pohodu zní úterý na Hit Rádiu. Nikdo jiný než Britney Spears a hitovka Lucky. Teď je součástí vysílání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Máme pro vás i další hity. Mike and the Mechanics je partička, která stojí za singlem Over My Shoulder. I touhle věcí vám rozproudíme krev v žilách, zlepšíme náladu, vyladíme úterý. Předáme Kalimeno, nebo Bosen. S těmi všemi můžete počítat už za chvilku na Hit Radio.
1: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
2: www.autoradsek.cz Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
3: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
4: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
3: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
4: café.gusto.cz
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
7: CZ.
11: Právě se otevřel nový showroom DR Automobile z Vyhlavě. Navštivte nás v Hosově 55 a objevte stylová SUV, robustní offroady a energické pick-upy. Automatická převodovka, bohatá výbava a atraktivní financování už od 2,99. Přijeďte se svést a vyberte si vůz, který vás bude bavit každý den. Nový showroom DR Automobile z Vyhlavě, Hosov 55. Více na draautomobiles.cz.
12: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
13: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
14: Nábytek a koberce Aieto nabízí rozkládací sedací soupravu Relax se dvěma křesly za skvělých 10 990. Nábytek a koberce Aieto, Znojemská ulice, Jihlava.
15: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
16: Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu.
15: Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

One in a Million, tak to je Boston, kteří nám hrají právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium. My si teď dáme Jožoráže, to je frontman skupiny Elan, který na solové dráze nachystal písničku Voda, čo má drží nad vodou. Pochopitelně ji z Elany hraje na pódiu a my si ji teď zahrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
6: Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo.
5: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
7: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
8: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Dotace z Fatre jsou zpět.
14: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
13: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
14: Ti, co sousedům staví novostavbu.
13: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
15: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
16: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
17: Kapely Činasky.
18: My máme rádi víru.
17: Miraj. Lucie. Divoký Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
16: Vysočina Fest.
17: Největší multižánrový festival našeho kraje.
16: A vy budete u toho.
17: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
19: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
20: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Krono.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Rádio. And it goes a little something like this.

0: Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
5: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
6: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí pro vozy Škoda starší 4 let.
7: www.autoracek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti, teď to bude česká skupina Kabát, vezme nás na sever. S vámi Michal Pospíchal, dobrý večer. Hit

Adiemus, tak se jmenuje píseň Interpret. Takhle skvěle, výpravně jsme otevřeli další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hit Radio Classic je plné 80. 90. a hitu milénia. Teď konkrétně se vrátíme o 31 let nazpět. V roce 1995 je totiž na hudební scénu s novinkou Fantasy přispěchala Mariah Carey. V té době ji už celý svět znal díky vánočnímu hitu All I Want for Christmas, který vypustila ven o rok dříve. A který, pravda, má trochu větší životnost než singlovka Fantasy. Ale právě proto si Fantasy dáme, protože rádi občas se připomeneme něco, na co v našem hudebním archivu už

0: Robin Gibb, jeden z bratrů Gibbových, kteří společně tvořili hudební skupinu Bee Gees, jeho Juliet teď hrála na Hit Radio. Robin Gibb tuhle písničku vydal na své solové dráze. Objevila se na jeho druhé studiové desce How Old Are You, která světlo světa spatřila v roce 1993. Koukám dál, co máme v našem playlistu. Lákat bude třeba na Michaela Jacksona, kolem kterého se opět nastartoval boom díky snímku, který je aktuálně v kinech. K němu přidám třeba ještě skupinu Roxette. Takhle vám dál budeme hrát na Hit Radio.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v Parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
3: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

Slibovaní Roxette, tohle bylo krátký výlet do Švédska, připomněli jsme si tu původní dvojici Marie Fredriksson a Per Gessle. Na Hitrádu jsme si zahráli Spending My Time. Jsme rádi, že ten váš čas trávíte v naší společnosti. Vysíláme pro vás hudební speciál Hitradio Classic, ten je plný nostalgie a těch nejlepších hudebních vzpomínek. My si teď dáme jednu pecku, kde se moc nespívá, ale o to víc se v ní hraje na housle. Už tušíte? Rok 2001 přinesl řadu hvězd. Jednou z nich byla i tehdy 22-letá Vanessa May, která si celý svět podmanila skladbou Destiny.

0: smrtonosná past, Pulp Fiction nebo Šestý smysl. Víte, co tyhle filmy spojuje? Bruce Willis. Hollywoodský herec, který ukázal, že nemá místo jen na stříbrném plátně, ale taky za mikrofonem, co by zpěvák. Vydal dokonce hned dvě alba. Na tom prvním s názvem The Return to Bruno se objevila právě i písnička Under the Broadwork. To je mimochodem cover singlovky skupiny The Drifters, která ji vydala v 64. Hudební speciál Hit Radio Classic pokračuje těmi nejlepšími hity. Mission Impossible nám bude zpívat Helena Zeťová. Falco zase připomene fantastickou věc Out of the Dark. Tohle budou ty příští minuty na Hit Radio.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
2: V Havlíčkově Brodě v Kyjovské ulici stále pozor na nehodu.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Vysočina.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Haló!
6: Někdo může vidět jen prázdný prostor, ale my vidíme váš budoucí domov. Kuchyně IN, komplexní výroba interiérů na míru. Od prvního návrhu až po montáž posledního šroubku. Kuchyně IN, vaše jistota z Vysočiny. Navštivte naše studio v Jihlavě naproti nemocnici nebo na kuchyněin.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Česká volejbalová reprezentace míří do Jihlavy. Od 12. do 14. června se v Horánské aréně představí česká mužská reprezentace v rámci turnaje Evropské volejbalové ligy. Čekají vás napínavé souboje, skvělá atmosféra a špičkový evropský volejbal. Přijďte podpořit český tým v boji o vítězství a nenechte si ujít volejbalovou událost roku na Vysočině. Vstupenky k dostání v síti Ticketportál. Buďte součástí hry!
11: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.

0: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, výběr těch nejlepších hitů minulosti. Za mikrofonem Michal Pospíchal, přeju vám dobrý večer.

Tom's Dinner, to je legendární věc, kterou v roce 1987 nahrála Susan Vega. O 3 roky později dostala tahle písnička remix britského dua DNA. Ten jsme teď hráli na Hit Radio. Úterní večer trávíte ve společnosti hudebního speciálu Hit Radio Classic. Dál vám budeme servírovat to nejlepší od 80. až po milénium. Jamajka, to je místo, kde vzniklo překvapivě dost globálních hitů. Svou zemi proslavil třeba i Sean Paul, když v roce 2003 vydal singlovku Get Busy. Na tohle se pařilo v miléniu, tak doufám, že stejně dobře si zapaříte i v roce 2026. Check.

0: I Want It That Way, to je nesmrtelný single britského boybandu Backstreet Boys. Je pravda, že z boybandy se na konci 90. a na přelomu milénia doslova roztrhnul pytel. Přežili ale jen ti nejsilnější. Dodnes zejména Backstreet Boys a Take That. Už jich máte hudební speciál Hitradio Classic, který už za chvíli nabídne další slušnou zásobu hitů. Bohaté budou na žánry i jazyky. Skupina Gentour s hitem Všechno bude fajn, nebo Metallica s ikonickou baladou Nothing Else Matters. I tohle pro vás pro příští minuty máme.
1: Ležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
3: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Krono. CZ.
4: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz. That.

0: www.fatre.cz. Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Hit Radio. Hey,

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Islands in the Stream, to je písnička, která by se dala pouštět pořád dokola a nikdy by se neoposlouchala. Tohle je úterní Hit Radio Classic, hudební speciál plný výběrových hitů 80., 90. a milénia. Vrátíme se na taneční parkety. Na žádné správné retro party nesmí chybět Ice MC s hitem It's Rainy Day. Vlnu nostalgie podpoří i Mariah Heat One Night in Bangkok. Sotva člověk slyší název, už mu ta písnička zní v hlavě. Tak si na ní počkejte, budeme ji tady pro vás na Hit Radio mít už za okamžik. Hit Radio.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
3: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
4: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
5: Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu.
4: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
9: Česká volejbalová reprezentace míří do Jihlavy. Od 12. do 14. června se v Horácké aréně představí česká mužská reprezentace v rámci turnaje Evropské volejbalové ligy. Čekají vás napínavé souboje, skvělá atmosféra a špičkový evropský volejbal. Přijďte podpořit český tým v boji o vítězství a nenechte si ujít volejbalovou událost roku na Vysočině. Vstupenky k dostání v síti Ticketportál. Buďte součástí hry!
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
12: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
13: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
8: Hit Radio.

0: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
2: Ach jo. Kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
3: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. guest@stavby.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
5: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
6: Dotace z Fatre jsou zpět.
7: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
6: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
7: Ti, co sousedům staví novostavbu.
6: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
8: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

0: domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
0: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: trička, rata, tararara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café-gusto.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu. Zlepši si náladu.

0: Rarata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café-gusto.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Hit Radio.
6: It makes me feel alive.

Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kavuj.cz. Coffee Limit. Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Hit Radio. Hit Radio.